Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Rádio. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Nadlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš praktik papír. Praktik papír.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír CZ.
1: Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největším plátcem daní v Česku je nově Škodovka. Automobilka Škoda Autoloni odvedla státu na dani z příjmu téměř 18 miliard korun. Překonala tak energetickou společnost ČES, která byla v čele žebříčku o rok dřív. Třetí skončila Česká spořitelna. Umělá inteligence odemyká tajemství minulosti. Historikům pomáhá luštit stovky let staré šifrované texty, které byly dosud nečitelné. Vědci díky AI rozluštili třeba tajné lékařské recepty nebo milostné dopisy ze 17. století. Moderní algoritmy dokážou analyzovat stovky symbolů během několika minut. Podle odborníků může AI zásadně změnit poznání lidské historie. USA budují v Keni karanténní centrum kvůli ebole. Spojené státy tam staví zařízení pro své občany,

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: 2 minutky po 6. vám přejeme krásné ráno, je pátek, ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Ahoj Dave.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Michale.
1: Dobré ráno, no tak to odstartujeme nějakou muzikou, ne?
2: No měli bychom určitě.
1: No tak Pink, tak pojďme na to, hezké ráno.
4: Hit Radio Vysočina.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaně šampionů tady na Hit Radio. Pink, Runaway, 6 hodin, 4 minuty. Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Už za chviličku nás čeká minuta šampionů, máme vždycky 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, které nám napíšete, a vždycky po vás chceme 3 věci.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? No a dneska se samozřejmě zeptáme, co vy a vaše plány na víkend. Tak už to můžete sypat na 777-937-777 a mě by zajímalo, jaké plány na víkend máte vy dva.
2: Já mám v hlavě jednu myšlenku, která si úplně nesouvisí a nevím, jestli můžu říct. Dneska přišel Michal do rádia, já si říkám, že je dobře, že pracujeme v rádiu a ne v televizi.
0: Že nejsme vidět.
2: Vypadáš strašně, Michale, co ti je, co se ty nespal?
0: Já jsem, člověče, nespal, měl jsem zimnici, ale nechtěl jsem vás tady nechat, jo.
1: Tak
0: já
1: si myslím, nakazit
0: já, ne, já si myslím, že to je tou změnou počasí, protože včera klimoška asi 5 hodin v autě a jakoby myslím si, že tam je zakopaný pes.
2: Takhle. Abyste si to představili, pardon, Michal je jako taková ta celebrita, kterou vždycky vídáte jenom navoněnou, úplně vyfintěnou, a pak jednou za čas ji vidíte někde na veřejnosti a říkáte si, pane bože, to nemůže být ona.
1: No, ty chceš, abych se,
0: ty chceš, abych se vyfotil a dal to na Instagram, aby
2: to
0: lidi viděli, jak vypadám,
2: teda nechci, naopak.
1: Já doufám každopádně, že to nechytíme, protože co se ptal na ty plány na víkend, já budu celý víkend s bráchou a jeho malým miminkem.
2: Aha.
1: Takže
2: tak to rovnou budu olej, když vidím Michala.
0: No, já budu na svatbě teda, včera, zítra. A co ty, Davide?
2: Hele, my jedeme. Vlastně, že ani nevím,
1: tak
2: co
1: jo,
2: dělat.
1: A co vy?
0: Tak jo, tak jak, co plánujete vy? 777-937-777, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte plány na víkend? Teď naskok do Vrchlabí, hezké ránko.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Tohle jsou Činasky, Vrchlabí na Hitrádiu, 10 minut po 6. Krásné ránko. Minuta šampionů. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, kde nás posloucháte a jaké máte plány na víkend. Startujeme teď.
1: Roman, Turnov, relax, knížka, tablet, pivko, večer s přáteli a grilovačka v Edenu.
0: Lukáš Dobruška, dnes den v IZS v Dobrušce a v sobotu aviatická pouť.
1: Eva Lukavec, 8 hodin pracovat a pak hurá na Orlík.
0: Klára z Donky, pop, roku a půl víkend bez dětí, takže pohodinda.
1: Wendy, Bernardice, pátek, pouť, Žacléř s dětmi, sobota laser game, Trutnov s dětmi, neděle dětské rybářské závody, bude to fuška.
0: Tam ten nalajnovaný. Patrik Usí na Dorlicí, víkend závody do vrchu Ústecká 21, celý víkend na kopci. Na poslední zatáčce s vysílačkou, tak klidně doražte.
1: Milada z Kalice u České Lípy veze mámu na výlet do Lázní Poděbrady, těší se jako dítě, má tam vzpomínky.
0: Katka Teplice, máme v Teplicích velkou celovíkendovou akci, zahájení lázinské sezóny, přeji hezký den všem.
1: A ještě se mi tady líbí Maruška Nový Jičín, slaví 60 už celý týden, snad přežije, moc zdraví. To není moje jako přání, to tady píše takhle, snad přežije.
0: No tak snad přežije. Přejeme teda všechno nejlepší a všem, kdo nás ladíte, posíláme další parádní hity. Tohle je Danca Kuduro. Danca!

0: Ellie Goulding. Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, ladíte páteční Hit Radio, krásné ránko. Tak včera nám to nějak nevyšlo. Nejenom nám tady ve studiu, měli jsme nějaké tipy, jak dopadne hokej, ale vlastně tak jako celkově, no. Kolik jsme tipovali? Já 3-2.
1: Mám to tady napsané, já 3-1 pro Čechy.
2: Aha. A já 2-1 pro Čechy.
1: A ty si původně ale říkal, než tě David zvyklal, že předtím jsme nad nima vyhráli, že vyhrajou Finové.
0: Já jsem nechtěl být negativní, no, tak to prostě nedopadlo, no. Ale zase je tady pár důvodů, proč je super, že jsme vypadli vlastně, jo. Aha. Tak o víkendu můžeme ven. No, nemusíme sedět u telky, tak když pořád vyhráváme, tak medaile ze všední, tak si toho takhle budeme vážit víc. Naše ženy, pozor, jo, s ním mám osobní zkušenost, si konečně odpočinou od očumování hokejistů v televizi.
1: Jo, to, a to mě mrzí zrovna.
0: To bylo furt, a já to budu poslouchat, říkám, no, jsi se zbláznila, no, tak hraje hokej, no.
1: Kubalík, Sedlák, hezký.
0: Michal David nemá důvod skládat vítězný song, jo? Což je taky dobrý. A náplast na duši, naši slovenští bratři dopadli teda hůř, jo. To nás může trošku jako potěšit, jo. Nicméně dobrá zpráva je, že příští rok bude mistrovství, hádejte kde? V Německu.
1: Aha.
0: V Německu, Düsseldorf a Mannheim, takže to budeme mít vlastně kousek, takže já už teďka se těším, protože myslím si, že to bude poprvé, co vyrazím na mistrovství. Co vy, kdo posloucháte? Pojedete s náma? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Jihlavě v ulici Romana Havelky u křižovatky s Hybráleckou zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: DJ O, End of Beginning. Tohle je nová muzika na Hitrádiu v 6.29. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update. Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. A teď smutná zpráva ze světa sportu. Zemřel 4-násobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale v Montrealu. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na sociálních sítích. Pro české fanoušky světový šampionát končí. Naši nestačili na favorizované Finsko a na další medaili z mistrovství světa si budou muset počkat minimálně rok. Naopak vůbec poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko.
0: No já teda nevím, jestli to máte stejně, ale já třeba osobně už vůbec nevím, kdo tam zůstal.
2: To je přesně ono, to je přesně to, co se tady každý rok snažím vymítit, no. Že kdykoliv Česko ze světového šampionátu vypadne, tak pro českého fanouška ten turnaj už neexistuje. To vůbec nevím, že se co hraje.
0: Vypínáš televizi a hotovo. No tak kdo tam je teda, víme?
2: V semifinále hraje zítra Švýcarsko proti Norsku a Kanada proti Finsku.
3: Mm-hmm.
0: To jo, tak koho typujete? Já bych to přál Švýcarům vlastně.
2: Hele, po včerejším typu, já už asi
0: taky ne. Pojďme radši hrát. Manic Street Preachers, hezké ráno z Hitrádia.

0: Tohle je Xindl X a Mirka Miškechová. A tohle je také páteční hit rádio Snídaně šampionů, chvíli po půl sedmé, hezké ránko.
1: Krásné dobré ráno.
0: My jsme se chtěli bavit o nejoblíbenějších dětských jménech. Tam se totiž stala velká změna. Tam se totiž udála velká změna, konkrétně u dívek.
1: Ano, vždycky vítězila, roky vítězila Eliška, jo. A teďka Viktorie po mnoha letech Elišku překonala, jo. Máme tady revoluci v českých porodnicích. Po 13 letech vlastně. Narodilo se 1190 Viktorií, něco přes 1120 Elišek. Nicméně, co se týká třeba mužů, jo. Tak u kluků zůstává na prvním místě Jakub.
0: Jakub. Já se tady koukám do toho seznamu. Je tady David na šestém místě a třeba takový Michal tady není vůbec.
1: Na druhém místě je tady Matyáš. Máme tam někde Davida? Když to máš před
0: David
1: sebou.
0: Na šestém místě.
1: Jo,
0: tady
1: David,
0: koukám na něj. David je na šestém místě. Pak tady je na šestém místě taky Anna, Amálie, holčičí jméno. Emma, Laura, Julie, Rozálie. Tyjo, takže na prvním místě poprvé v historii Viktorie. Viktorka.
1: Viktorka, mimochodem, kdybyste chtěli mít jistotu, že vaše dítě nebude ve třídě, nevím, pátý Jakub a desátá Viktorka, tak teďka se prej oprašujou jména po babičce a dědečkovi, jo, statisticky. Takže Franta, Ludmila, Antonín, to prej teďka bude jako velká bomba.
0: Já si myslím, že tenhle dívčí seznam, tahle dívčí, dívčí žebříček se líbí hlavně fanouškům plzeňské FC Viktoria Plzeň. Tam je to za mě povinnost, když se ti narodí dívka pojmenovatý Viktorka.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Jihlavě v ulici Romana Havelky u křižovatky s Hybráleckou zasahují záchranáři u nehody auta s motorkářem. A v Humpolci v Příčné ulici je uzavírka z důvodu konání kulturní akce.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Posloucháte Hit Radio v 6.49. No a třeba teď někdo z vás vyhraje.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou vašeho vlastního výběru s Invií za 40 tisíc korun. Máme tady takový virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je právě to výherní sedadlo.
0: Výherní sedadlo dovolená za 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně se tam schovává Člověče nezlob se, nebo lístky na Marka Ztraceného, a nebo třeba vůbec nic. 800 937 937 volejte právě teď. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
2: Ahoj,
0: den.
2: Kdo tam?
3: Eva.
0: Ahoj, Evo.
4: Ahoj.
0: Tady Michal, Jasmin a David. Jaký máš ránko, co?
3: No, tak je to pracovní a vzhledem tomu, že je pátek a je krásný den, takže pohoda, blíží se víkend.
0: To je pravda. No tak ty máš, Evo, hlavně super možnost teď vyhrát zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. Tak chceme po tobě, aby si typla sedačku. Máme 6 řad a sedadla A až F.
3: Takže já bych zkusila 4E.
0: 4E nebo 4A?
3: E.
0: 4E.
5: 4E
0: jako Eva.
2: 4E.
0: 4E jako Eva, tak...
2: Evy. Pod sedačkou 4E se dovolená... No, není tam. Neskrývá...
0: A je tam aspoň něco, Jasmin?
2: Hele, koukám, jak koukám, ne. A Evíku nevidím,
0: ne,
2: vůbec nic.
0: Ne, to nemůžeme Evě udělat. Evi, tak teďka to nevyšlo, ale další šance za 2 hodiny v 8.50. Zkusíš to?
3: Určitě, určitě.
2: Tak držíme palce.
0: Tak jo, hezký děkuju. Den a hezký
3: ráno.
0: Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
5: Jsme vždycky říká, že pod sedačkou nic není.
2: Tak
5: koukáš se i do takových přehrádky. A...
0: Co je vlastně pod sedačkou v letadle? Je tam něco?
2: Většinou bordýlek nějakej.
5: Tam je místo pro další zavazadlo, ne?
0: To je fakt. Hmm. Tak v 8.50 za 2 hodiny další šance pro někoho z vás vyhrát dovolenou dle vlastního výběru od Invie v hodnotě 40 tisíc korun.
6: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: U nás právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena ropy se po výkyvech stabilizuje. Trhy nejprve reagovaly růstem na zprávy o americkém útoku na Irán, později ale většinu zisků smazaly. Důvodem je informace, že USA a Irán se podle médií dohodli na prodloužení příměří o 60 dní a zahájení jednání o jaderném programu. Dohoda ale zatím není potvrzena ani Washingtonem, ani Teheránem. Raketa miliardáře Jeffa Bezose explodovala na rampě. Stroj New Glenn společnosti Blue Origin vybuchl během testů na kosmodromu na Floridě. Expoze otřásla okolím a oblohu zbarvila do oranžová, nikdo ale podle firmy nebyl zraněn. Příčina nehody zatím není jasná. Společnost chtěla letos s raketou konkurovat firmě SpaceX Elona Muska. Za plánování útoku na koncert Taylor Swift padl trest. Rakouský soud poslal 21-letého muže na 15 let do vězení. Podle soudců chystal útok na vystoupení popové hvězdy ve Vídni a podílel se také na založení teroristické bunky. Muž vinu podle médií částečně přiznal. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Část Tolstého ulice v Jihlavě bude zítra uzavřena.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Radio, tohle je Robin Schulz.
1: A Fastboy 7 minut po 7. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš.
0: Jo.
1: Tohle známe, ale stejně se tam jdeme vykoupat. A tak by mě zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli

0: jste někdy vkročili dvakrát do stejné řeky? Protože říká se, že pokud se vrátíme k bývalému, tak že ten vztah může být mnohem pevnější a silnější. A já si myslím o tomhle, že to je teda úplná hloupost, protože přiznávám se, vrátil jsem se a nedopadlo to úplně dobře.
1: Taky mám tuhle zkušenost, když jsem se vrátila, nedopadlo to dobře, nicméně byly to středoškolský léta, takže jako to je zase něco jiného. Ale musím říct, že máme v rodině, je to přesně i jako můj brácha třeba, snad se nebude zlobit, že o tom mluvím, ale on se rozešel s přítelkyní, pak po nějaký době se k sobě vrátili a už mají miminko a je to opravdu láska jeho života.
0: Takže to funguje. Takže výjimka potvrzuje pravidlo. Co ty, Davide?
2: Já jsem nikdy nic takového nezažil, takže já mlčím.
0: No tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli vám to třeba vyšlo, když jste se vrátili zpátky k bývalému, anebo co se stalo, když jste se vrátili a úplně to nevyšlo, tak v čem byl ten zakopaný pes?
1: Dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, případně klasicky jako zprávu. Teď Velšly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, abrakadabra, čtvrt na osm, páteční hit rádio, hezké ráno. Tak co, vrátili byste se ke svému ex? Řešíme tady, že návrat k bývalému partnerovi může paradoxně vztah utužit. Osobně tu zkušenost nemám, vrátil jsem se do stejné řeky, nedopadlo to, ale ptali jsme se vás, jak vy to máte, jak vy jste to měli.
1: Jedna ze zpráv zní, já jsem se vrátil také k bývalé, nikdo jiný mě totiž nechtěl a již jsme spolu dalších 11 let a klape to.
0: Hezky, hezky. Taky píše Pája, ahoj, já se vrátila k příteli, dnes už manžel, je to mezi námi mnohem lepší, ale šťastná nejsem. Aha. Pokud člověk cítí, že to není on, tak by se vracet neměl.
1: Takže je to lepší, ale než to bylo,
0: není.
1: Ale
0: tak jestli to... není šťastná, tak proč s ním... No dobře, pojďme dál. Lucie píše.
1: Dobré ránko, jednou jsem se vrátila k bývalému partnerovi, ale nedopadlo to. Zvláštní bylo, že jsem se s ním rozešla v době, kdy jsme měli klidné období. Nějak jsem svou myšlenku na rozchod řekla nahlas a bylo. Byla to první láska a když lidé začínají spolu jako hodně mladí, tak se pak jako dospělí v názorech můžou rozcházet.
2: To je taky pravda.
0: Taky píše Lucie. Ahoj šampioni, já do stejné řeky vstoupila dokonce třikrát a nyní je to už 17 let spokojeného a šťastného manželství a dvě krásné zdravé děti. Takže když se chce, všechno jde.
1: Líbí se mi ještě zpráva od Reny, asi záleží na důvodu rozchodu. Já se s přítelem rozešla, protože jsme žili každý v jiné zemi. Po 4 letech jsme se k sobě vrátili, on se přestěhoval sem a jsme manželé už 18 let. Důvodem rozchodu tehdy byla opravdu jenom vzdálenost, jinak mám úžasného chlapa a neměnila bych.
0: Taky tady jsou nějaké hlasovky, třeba od Monči.
3: Dobré ráno, rádio. Takže k prvnímu manželovi bych se ráda vrátila, ale bohužel už má novou přítelkyni. A o druhým bývalým manželovi raději nebudu ani mluvit. To i kdyby se stavilo na hlavu, tak bych se k němu nevrátila.
1: To je vlastně zajímavý point, že vlastně můžete mít opravdu někoho takového, ke komu byste se chtěli vrátit a víte, že to nejde.
0: Ale on už vás nechce.
1: Yeah.
0: Taky tady hlasovka od Marie.
4: Ahoj, já jsem se po asi 2 letech vrátila k mému nynějšímu manželovi, máme spolu už 2 děti a jsme spolu vlastně od základky, od 9, takže vrátit se u nás bylo dobrý rozhodnutí a jsme spolu moc šťastní.
1: Ahoj,
4: Maja.
1: To je hustý.
0: Od základky, takže to funguje, ještě tady máme hlasovku od Milady.
5: Ahoj, a může to být 3x? Jednou v 83. na výšce, 1 rok, pak v 98. 1 rok a nakonec ve 2018 a už jsme spolu 8 let a je to skvělý.
0: Tak to by mě, člověče, nenapadlo, že to jde 3x, jo? No když tam... se spálíš jako jednou, tak dobrý, pak po druhý dobrý, ale po třetí...
1: To už je v SMS-kách někdo psal taky, že 3x, to už je tady druhý případ, ale spíš mě zajímá jako ten příběh, který zatím byl, že vlastně jste teda s někým rok, pak dlouho ne, zase rok, jako
0: pouzička,
1: na zkoušku
0: pak zase...
1: a pak už to vyjde po zase strašně dlouhý době od toho rozchodu, zajímavý a teda jsme rádi, že to vyšlo.
0: Děkujeme za vaše zprávy. Za malou chvíli pro vás všechny doladíte další hity Linkin Park, taky Eva Farnáno a připomínáme, že soutěžíme o 2 univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé 5, tak zůstaňte s námi.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi stále počítejte v Jihlavě v ulici Romana Havelky. U křižovatky s Hybráleckou zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Provoz je tady omezený.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Tohle je Eva Farná, Leporello na Hit Rádiu, přesně o 7:30. David má
1: ranní update.
0: Je to tvořivé.
2: Komáři se mohou učit obejít repelent. Francouzští vědci zjistili, že komáři druhu přenášejícího žlutou zimnici si mohou spojit vůni repelentu s potravou. V pokusech pak častěji útočili i na ruku natřenou repelentem, pokud byli na jeho pach zvyklí. Zemřel herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Divadlo oznámilo, že odešel v noci a připomnělo jeho dlouholeté působení na scéně. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo, že Hraběta začínal jako osvětlovač, později se stal i hercem. Mladí nepoužívají opalovací krém. Podle posledních průzkumů po něm sahá jen asi 37% generace Z pravidelně, zbytek spíš výjimečně. Odborníci přitom připomínají, že ochrana před sluncem je klíčová pro zdraví kůže.
3: Prosím vás, ať jste Gen Z, millennial, boomer, cokoliv, používejte SPF-ko, protože je to péče do budoucna, jo? Ať pak nemáte zbytečně víc vrásek, nejste vysušený, vyschlý, k tomu to je taky.
0: Si myslím, že Gen Z se nemaže zvenku ani zevnitř. Kde jsou nějaký tradice.
2: No si říká, že bychom se měli mazat, i když nejsme na úplně přímém slunci, mm-hmm. Protože i přes mraky svítí.
0: Jako opalováka myslíš teďka, nebo?
2: Co jsi říká?
0: Tady pro vás dvě vstupenky na Hrady.cz. Dvě vstupenky na festival Hrady.cz. Univerzální vstupenky, o tom je soutěž Rychlá pětka, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je taky páteční Hit Radio 7.34 a jdeme soutěžit. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. Bude v 8 krajích České republiky na 8 nádherných památkách. Spousta skvělých zpěváků, spousta skvělých kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnoho dalších.
0: A o tohle si zasoutěží Martin z Plzně. Martine, hezké ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno a zdravíme taky Matýska, tvého syna. Ahoj Matýsku.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Tak možnost vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, vy to máte nejblíž na Švihov, jestli se nepletu, že jo?
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. A už jste byli na Hradech někdy?
2: Nebyli.
0: Takže to
2: já
0: bude...
2: to vždycky nevyšlo, dovolený jsme se kryli, ale letos doufám, že to vyjde už.
0: Takže možná premiéra, no tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje les, ve kterém žije loupežní krumcajs?
2: Žáholek.
1: No jo.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik centimetrů má 1 metr?
2: 100.
0: 100. Je to tak.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ve kterém městě stojí slavná Eiffelova věž?
2: Paříž.
0: Ano.
1: To tak.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Martine, Matýsku, které zvíře spí hlavou dolů zavěšené v jeskyních nebo na půdách? Netopír. No jasně. A pojďme na poslední 5. otázku.
1: Začíná příští týden červen, kluci.
2: Ano.
0: Ano.
1: Ano.
0: Vy jste neuvěřitelný, chlapi.
2: Super.
1: Je to vaše, moc gratulujeme. Půjdete spolu takhle, nebo jak to bude?
2: Asi půjdeme spolu, viď, Matýsku?
3: Asi půjdeme ještě s mamkou.
0: Asi s mamkou. No tak, Matýsku, ty jsi neuvěřitelný, pomohl si taťkovi vyhrát. Martine, ty jsi taky skvělej. 2 univerzální vstupenky posíláme, Hrady si užijte a hlavně si užijte víkend. Mějte se.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Divoký kočky. Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Posloucháte páteční Hit Radio snídaní šampionů 7.40.
1: Pozor, dokázali jsme najít nejspíš první dobrou věc, která se stala díky Trumpovi.
2: Jo.
1: Možná jste na netu viděli fotku albínskýho buvola z Bangladéše a ten měl být rituálně poražený v rámci nějakého jejich tradičního islámského svátku Eid al-Adha, nějaký svátek oběti.
0: Ještě no?
1: Svátek oběti.
3: Chtějí ho sníst asi.
1: Přesně, chtějí ho sníst. Byl mimořádně vzácný ten buvol, takže tím spíš bych ho jako nechala žít, ale pro ně to byla o to vzácnější oběť, jo. Nicméně, kromě toho, že to byl buvol albín, tak taky byl vlasatej a to se právě řešilo na sítích, že extrémně připomínal Donalda Trumpa. Fakt, když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
0: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
3: Dokonce na několika politických mítinzích ten buvol Trumpa zaskočil a nikdo si nikoho nevšiml. Nikdo si toho nevšiml.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Třebíčsku na trase z Menhartice směrem na Dešnou u odbočky na Lovčovice se srazila dvě osobní auta a v Jihlavě v ulici Romana Havelky u křižovatky s Hybráleckou pozor na komplikace po nehodě.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. 2,5 miliardy korun po zdanění. Tolik vyhrál sázející z Česka, tuhle informaci jste pravděpodobně chytli, že jo?
1: Ano.
0: Ano, co mě teda pobavilo včera, byl článek Známe výherce, neozval se, tak jsme mu poslali mail, uvedla sázkovka. A já si představil, jak tomu dotyčnímu ten mail buď přišel do spamu, nebo ho smazal, jo? Všichni známe ty maily. Ahoj, jsem doktor z Konga, tvůj vzdálený příbuzný, odkázal jsem ti mění v hodnotě 100 milionů dolarů, odpověz hned, nebo bohatství propadne.
1: Mně upřímně, i kdyby přišel jako fakt e-mail, který by nevypadal takhle, ale opravdu od té určitý jako sáskový kanceláře a tak, tak já bych si prostě myslela, že je to fake, jako.
0: No úplně vidím, jak tam teďka, jak tam chat, pak to smazal samozřejmě. Gratulujeme k výhře 2,5 miliardy korun a on, no jasně, no, a my si nepřijdou, tak to jo.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodů na českém internetu přibývá. Senior z Olomoucka naletěl podvodníkovi a přišel o peníze. 72-letý muž uvěřil historkám o zapomenutých penězích na zahraničním účtu. Podvodník ho přiměl kliknout na odkaz a sdílet obrazovku, čímž získal přístup do bankovnictví. Místo slibovaných 400 tisíc korun přišel senior o zhruba 44 tisíc. Policie varuje, aby lidé nikdy nesdíleli přístup do banky a neklikali na podobné odkazy. Evropská unie udeřila na čínský e-shop Temu. Evropská komise mu udělila pokutu skoro 5 miliard korun za porušení pravidel digitálních služeb. Podle Bruselu platforma dostatečně nekontrolovala nelegální a nebezpečné zboží. V testech se objevily závadné nabíječky i dětské hračky s rizikem pro zdraví. Severní Itálii trápí výpadky elektřiny kvůli vedrům. Turín

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Ladíte páteční Hitrádio, tohle je Avicii a Aloe Black, Wake Me Up, 6 minut po 8. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Na Karvinsku je teďka veselo. Policie tam řešila takový fakt nečekaný školní případ. Nejdřív tam odhalili sfetovaného školníka a když se v tom začali tak víc jako šťourat a bádat, co se tam děje, tak se ukázalo, že pod vlivem byl i ředitel školy. Nicméně, pojďme si obecně přiznat, že školníci jsou takový legendární druh.
0: Jsem si, že řekneš, že školníci to zastřízlova nedají s těma dětma.
1: to taky.
0: To je pravda, bo školník za mě buď je hodnej, a nebo je zlej.
1: Zažila jsem oba případy. Na základce jsme měli skvělýho školníka, na vejšce podle mě nebyl, to si nepamatuju, a na střední tam přesně byl takový ten, že když jsem přišla o minutu později, tak on zavřel dveře školy.
0: No jasně.
1: A nepustil tě a byl zlej a tak a teď si tam zůstaň a nikam se nedostaneš.
0: My jsme na prvním stupni měli školníka v pohodě, ten byl moc milý, rád se s náma povídal, ale na druhém stupni to bylo něco jako v Gimplu. Kolman, jde přezutí. Jo, ten byl od rány.
1: Tak co vaši školníci, jaký byli? Byli to ty dobrý týpci, anebo to byli trošku jako zlouni?
0: Já si vzpomínám, že on vlastně měl ještě takový jako školnický úbor vlastně. Že to byl jako echt školník, který opravdu tím jako školnič, tím prostě tou prací žil, jo?
1: Já si pamatuju, jak jsem byla překvapená vlastně, když jsem zjistila tehdy na základce, nevím v jakém ročníku, že tam jako bydlí ten školník. Ono to dává jako rozum, ale prostě já jsem to tehdy nevěděla a když jsem zjistila, že teda mají byt tam jakoby od školy nebo byt

0: prostě tam spí v té škole, tak jsem si říkala, aha, hustý, a bylo to pro mě úplně wow.
1: No tak nám pojďte nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Jak vzpomínáte vy na vašeho školníka? Případně, pokud jste školník, tak co si myslíte o dnešních dětech? O dnešní mladé generaci. A slušně, ať to nemusíme pípat, jo? Alex Warren Ordinary, 808, hezké ráno, Zítrádia.

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660 Night Radio ve čtvrt na 9, krásné ránko. O čem se hodně mluví, je školník z Karvinska, k tomu taky je ředitel té stejné školy. Trochu si tam kluci užívají, trochu jiný oddíl, dalo by se říct. No a my jsme se přes tohle dostali k vašim školníkům, my jsme tady probírali naše školníky, jak na ně vzpomínáme, a zajímalo nás, jestli vy máte nějakou vzpomínku na vašeho školníka.
1: Péťa píše, ahoj, na základní škole jsme měli školníka, shodou náhod na té škole pracoval už tehdy, když byl můj táta malej, a shodou náhod to byl i náš soused, takže co jsem ve škole provedla, tak to měl táta hnedka z první ruky. Na střední jsme měli školníka, to byl tak úžasný člověk, že mě procházelo i to nepřezutí.
0: Je pravda, že školníci byli hodně hákliví na ty přezůvky. No přitom jo. Bych dokázal pochopit, že spíš paní uklizečka, kdyby tě viděla bez těch přezůvek, že by tě dala hadrem přes hubu. Jo? Taky tady je zpráva od Jany. Dobré ráno, nejlepšího školníka mají na základní škole v Písku u Jablunkova. Pan Vašek Tobola, skvělý, všechny děti zná jménem, každé ráno je vítá s úsměvem. Potkat ho po ránu je jak balzám na uši.
1: To je hezký. Ondřej píše, ahoj, náš školník na střední škole prodával úžasné bagety, takže svačina byla jistá. Měl přezdívku Mac školník a neměl problém nás poslat do Prháje, když jsme si z něj dělali legraci.
0: To je hezký. To jsou vzpomínky. Máme tady hlasovku od Monči.
2: Ahoj, tady Monča. Zdravím, skvělé rádio. A já si pamatuju, základní škola Karlovy Vary Dvory, a tam vládla legenda školník pan Štrbák. Báli se ho i ty největší frajeři, nejostřílenější prostě darebáci. Páč měl krásný zvyk, že vždycky chytil kluky za uši, za ty vlásky, yeah, za ty kotletky, a táhl je úplně na špičky. A přesně jak říkala Jasmin, neexistovalo po 8 hodině 8.01 absolutně bez šance dostat se dovnitř. Průser jako blázen, a do dneška na něj vzpomínáme na všech třídních srazech. Mějte se krásně, papa.
0: Děkujeme, tak evidentně s panem Štrbou se nechceme dostat do křížku.
1: Děkujeme za hlasovky, za zprávy, jsme rádi, že jsme si mohli při pátku takhle zavzpomínat. Před prázdninama vlastně skoro, že jo?
0: Pojďme na další muziku. Imagine Dragons, Sharks, 2 minuty po čtvrt na 9. Jsme Hit Radio, s vámi Michal, jsme na David a přejeme krásný.

spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Dopravní servis a Kuba Bělák. Na Třebíčsku na trase z Menhartic směrem na Dešnou u odbočky na Lovčovice se srazila dvě auta a na dálnici D1 na 114. kilometru ve směru na Brno stojí porouchaný nákladák. Dejte pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. A tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí. Po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. Psychické potíže trápí stále víc lidí po celém světě. Podle nové studie měla v roce 2023 psychické problémy víc než miliarda lidí. Oproti roku 1990 jde o nárůst o 96%. Nejčastěji jde o úzkosti a deprese, nejvíce zasažení jsou mladí dospělí. Víkendové počasí nám úplnou radost dělat nebude. Podle předpovědi nás totiž čeká převážně zatažená obloha s deštěm, teploty ale nebudou klesat pod příjemnou 20.
0: Jsem ti říkal, Davide, ať tam nedáváš. Když nemáte citron, dejte tam počasí. Jo. Já jsem koukal, ale ono se to hodně mění teda na té předpovědi, tak já doufám, že se to teda změní a nebude to vypadat tak, jak to vypadá teďka.
2: Takhle, teď to vypadá od soboty až do středy mráček, takže...
0: Tak páček dobrý, ale aby nepršelo.
2: Je tady i kapička.
0: Kapička.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Kraj Vlci. Tohle je páteční Hitrádio, za chvíli 8:45. Představte si tu situaci, že vám zazvoní telefon, zvednete ho a na druhém konci uslyšíte: gratulujeme, právě jste bohatší o 2 miliardy 911 milionů korun. Tak asi by to s náma švihlo, na tom se shodneme, nicméně přesně tolik totiž vyhrál někdo z Česka v Eurojackpotu a teď si zkuste představit, co všechno se za takový peníze dá koupit. 5,5 tisíce nových Fabií, nebo skoro 138 tisíc iPhoneů, a nebo si třeba můžete pořídit 256 bytů v Praze. No a na dovolenou, jsme to tady sčotli, můžete jezdit každý rok až do roku 18521.
1: A co je víc, jakože ono vám pořád zbyde něco, jo? To už prostě není výhra, to je extrémní záležitost. A nejlepší zpráva je, že ten šťastlivec týhletý výhry, toho Eurojackpotu, je z Česka. Tak schválně, jo. Kdyby vám opravdu zítra ráno přistály na účtu skoro 3 miliardy, tak co by byla ta první věc, kterou byste si koupili?
0: Já to jsem připomnělo Bohuše. Tak, a teď se vás koupím všecky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz. Hit Radio.

0: chtěl vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, nechť právě teď vytáčí 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Hit Radio vám může změnit vaše letošní plány na léto. Dovča v hodnotě 40 000 od společnosti Invia dle vlastního výběru.
2: Ano, můžete si vybrat, kam z Invii poletíte, dostanete od nich 40 000 korun. Máme tady virtuální letadýlko, tam je 6 řád, 6 sedadel v každý z nich. Vy musíte uhádnout jednu správnou sedačku, kde se ta dovolená skrývá. Zbývá vám 27 volných sedaček.
0: Jsme to tady za vás spočítali, 27 volných sedaček, takže šance je 1 ku 27, že se trefíte. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, kdo tam?
3: Lenka, ahoj.
2: Ahoj, Moni.
0: Lenka ne, Lenka říkala.
3: Ne, Monika.
0: Monika,
2: dobrý,
0: tak,
2: no, vidíš,
0: tak já jsem hluchej, omlouvám se. Tak Moni, máš jedinečnou šanci tento týden prozatím naposled vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 a já se tě ptám, jaké sedadlo si v našem virtuálním letadle vybereš? 6 řad, jo. A až F.
3: Já zkusím 1A.
2: 1A?
0: Že bychom to dali takhle na kraj, jo?
3: No.
0: Tak se připoutáme.
2: To neznělo, ale moc sebevědomě to. No, tak uvidíme. Moni. Pod sedačkou 1A se dovolená Moni.
3: Já jsem úplně napnutá.
2: Tak já to nebudu protahovat, neskrývám.
3: Nevadí.
2: Ale...
0: Ale sedadlo není prázdné, Moni, sedadlo není prázdné a ty od nás vyhráváš 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
3: Ježíš, moc krát děkuju.
2: Koho vezmeš sebou?
3: No to ještě nevím, protože máme 2letou dcerku, takže to budeme muset nějak zařídit,
2: jasně.
3: Ale asi bych chtěla s manželem.
0: Hezký, hezký. No, tak si to
3: uvidíme, jak to půjde.
0: Tak si to moc užijte, 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného posíláme. Samozřejmě soutěž pro tebe nekončí, pokračujeme opět v pondělí v 6.50 a já se ptám, budeš tady s námi u toho?
3: No, budu se snažit.
0: Dobře, tak Moni, hezký víkend přejeme, ahoj.
2: Ahoj, gratulujeme.
3: Ahoj, děkuju.
0: Takže už zbývá jenom 26 sedaček.
2: Takže, je to tady rady na pondělí.
0: Takže dovolená v hodnotě 40 000 od Invie, třeba hned v pondělí ráno v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Kiss, John Newman, Flame, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, Michal a Jasmin s vámi a my se jdeme rozloučit.
1: Užijte si páteční den, užijte si celý víkend, odpočiňte si, naberte sílu na novej týden a my se slyšíme pak.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pátek, užijte si víkend a v pondělí v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte teď na D1 na 114 km ve směru na Brno, stojí tady na vozovce poruchané nákladní vozidlo, jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Dopolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina Luis Capaldi, tak co? Taky se těšíte na víkend, jak se odpočinete, přispíte, vyrazíte na výlet. Všem těmto aktivitám bude přát víkendové počasí, jen se musíme připravit na to, že sluníčko nad hlavou celý den mít nebudeme, protože se rozhodlo, že si trošku odpočine a bude s námi hrát trošku na schvávanou. Možná pokud někam vyrazíte na výlet, přibalil bych s sebou nějaký skládací deštník nebo pláštěnku, protože zítra má být oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne déšť četnější a vyskytnout se mohou i bouřky. Napršet může od 5 mm až do 15 mm, to hlavně v bouřkách, ale bude teplo, 23, 26, takže zima nám rozhodně nebude. V neděli dopoledne polojasno, oblačno, odpoledne potom opět zase zataženo, přehánky i bouřky a teploty i v neděli 22, 26. No a nový pracovní týden, nakoukl jsem i tam, ten začínáme s deštivým počasím a teplotami 16 až 20 stupňů, takže kdo se těšil na ochlazení a nějakou tu vodu, ten se prostě příští týden dočká. Vy se teď dočkáte dalšího hitu, dáme jenom hity, tady je Pink.

Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme na tuhle písničku trsali na diskotékách, možná si taky vzpomenete, jak jste tak jakoby přišlapovali z pravé na levou, z levé na pravou, v ruce měli nějaký ten drinčík, popíjeli a užívali si tu bezstarostnost. No, tak zazpomínali jsme zpátky do reality, pokud právě teď cestujete na Havlíčkobrodsku, pozor ve Ždírci nad Doubravou, ve Žďárské ulici na kruhovém objezdu, dejte pozor na odstavené nákladní auto s poruchou. Kdybyste měli jakékoliv dopravní informace, tak připomínám naši bezplatnou hlasovku na WhatsAppové číslo 725 44 38 37, kam můžete své informace milé rádi posílat, tam je stejně jako muziku opět pošleme směrem k vám. Za chvíli Mark Ambor, také

Pohodové páteční dopoledne přeje zítra Rádia Vysočina Milan. Vím, že se to teda jako už jen neříká, ale tipnul by někdo z vás zpěvačce Cher 80. Tahle ta hudební legenda letos květnu slavila, potvrzuje, že věk je jenom číslo a ani v tomhletom věku rozhodně nekončí, takže o její nezaměnitelný hlas, extravagantní kostýmy a obrovské hity prý nepřijdeme. Já jsem zrovna tenhle ten týden mluvil s jedním známým, který miluje Cher a říkal, že v den jejich narozenin si doma otevřel víno, pustil si její hity a když ho prý nepozvala na oslavu, tak se pozval sám. Tak jestli máte rádi Cher, volume doprava, protože jeden z jejich hitů tady mám připravený a je takovou vlastně pozvánkou na dnešní srdcovky, které startují tradičně ve 12 hodin na Hit Rádiu Vysočina, protože tam si na takovéhle hity rozhodně

9. hodina 40. minuta, hezké páteční dopoledne za tím 29. května. Tak v kalendáři, pokud se dneska ještě nemrkli a nenakoukli a říkáte si, abych neprošvihl svátek a gratulaci někoho, koho mám ve svém okolí, tak to napravím za vás. Svátek dneska slaví Maximilian a Maxim. Všechno nejlepší. Narozeniny má třeba britská zpěvačka Mel B, slaví i britský kytarista a zpěvák Oasis Noel Gallagher, anebo třeba filmový režisér a scenárista Bohdan Sláma. Tak všechno nejlepší, pokud máte narozeniny i vy, užijte si to a za chvíli pošleme něco, co doufám jste ještě dneska od nikoho nedostali a bude to hudební dárek. Dáme si třeba Cizí zeď. Ano, věřím, že pokud vám dneska na zeď někdo něco napíše, že to budou jenom samé příjemné věci, které potěší, udělají radost, stejně tak jako muzika, kterou budeme posílat i my za chvíli.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále pozor na Havlíčko Brodsko, ve Ždíci na Dobravu, ve Žďárské ulici na kruhovém objezdu, dejte pozor na odstavené nákladní auto s poruchou, jiné komplikace hlášené nemáme, kdybyste přesto o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna má schvalovat přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Zlínský filmový festival je už v plném proudu, potrvá až do 3. června a uvede 300 filmů z rekordního počtu 57 zemí. Návštěvníci uvidí i několik premiér. K něm více dodá umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
6: Letos máme 95 světových premiér. Určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce.
5: Je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmu pro děti. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. No a tři čeští tenisté budou dnes hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Demi Naura z Austrálie. Turnajová desítka Karolí Lína Muchová se utká se Švýcarkou Tajchmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou.
7: Únava, bolest, stres, minus 100.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: z Hit Rádiem Vysočina.
1: Krásné páteční dopoledne na celou slunečnou Vysočinu. Tak už zítra se okolí horácké arény v Jihlavě promění v tu největší zážitkovou zónu, kde se i dospělí vrátí do dětských let. Ano, od 13 hodin se otevře nejenom horácká arena, do které se budete muset podívat, ať už třeba do fitka nebo na běžický ovál na střeše. Ti, co rádi sportují, se mohou těšit na sportovní zónu, kde si zahrají třeba hokej, fotbal, baseball. Chybět nebudou ani tvořivé dílny, nafukovací atrakce, historický kolotoč. K tomu v akční zóně vojenská a policejní technika. Posadíte se na závodní motorku nebo se vyfotíte u vytuněných amerických aut, a to zdaleka není vše, protože budeme spolu tancovat, zpívat, cvičit, prostě si to užijeme až do 18 hodin, kdy dětská arena Zítra Rádia Vysočina probíhá v areálu horácké arény. Ale pozor, programem pro děti nic nekončí, protože od 19 hodin začíná večerní program koncertem populární kapely Oči a světovou premiérou seriálu Na dně na velkoplošné LED obrazovce přímo před arénou. Tak se na vás zítra od 13 hodin moc a moc těšíme.
0: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, dělá

0: co se děje na Vysočině.
1: Zítra od 8 do 12 hodin vás zvu na Den dětí se záchranáři do sídla krajských záchranářů v Jihlavě. Těšit se můžete na 8 stanovišť, kde si zahrajete na záchranáře. Bude animační program, chyběte nebudou ani hasiči, policisté a spousta dalších lákadel. No a kam jinam sobotu odpoledne než na dětskou arénu Zitráren Vysočina. Od 13 hodin se prostor kolem Horácké arény promění v ten největší zážitkový areál se spoustou zábavy, sportu, tance, soutěží i občerstvení. Připravená je celá řada sportovních tvořivých zón. Od 19 hodin pak koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně na velkoplošné LED obrazovce přímo před arénou. No a na neděli vás zvu na stadion na Stoupách v Jihlavě na další zápas amerického fotbalu, kde proti sobě nastoupí domácí Vysočina Gladiators a proti ním Ostrava Steelers. Začátek je v 16 hodin, tak přijďte fandit.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Hit Radio.
0: Hit Radio.

Pohodové páteční dopoledne přes Rádia Vysočina Milan, tak ještě dneska počasí vydrží, nepokazí se, tak co večer naplánovat nějakou grilovačku, hezky naložit maso, k tomu nějaké ty sýry nebo grilovanou zeleninu, to zní dobře, co říkáte. Tak co zvolíte, to je jen a jen na vás a na vašich chutích. My slibujeme, postaráme se o dotvoření té atmosféry, protože i dneska od 18 do 21 hodin nás čeká na Hit Rádio Vysočina Hit Rádio Klasik, to znamená to nejlepší z 80. 90. a také milénia. Úplně to vidím, představte si to, jo? Naložíte se plný talíř dobrot, lehnete si do houpací sítě a v rytmu následujícího songu se budete jen tak pohupovat na

0: Desátá hodina, 42. minuta, to je přesný čas. Možná v tuhletu chvíli už pomalu začínáte se těšit na oběd, možná na oběd už vyrážíte, možná vyrazíte co nevidět, tak přejeme samozřejmě dobrou chuť, ať si dneska budete pochutnávat a na čem budete. Pokud usednete za volant, pozor na Pelhřimovsku na příjezdu do Čáslavska z Kopaniny. Bouralo osobní auto s traktorem, místem se projíždí Kivadlově. Kdybyste měli jakékoliv dopravní informace, připomínám, že posílejte hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38, 37. Z muziky za chvíli třeba Seniorita. Pro všechny seniority Shawn Mendes, Camila Cabello, také to budou Tommy Cash, dáme si Espresso Macchiato, tak zůstavejte s námi a užívejte pátek za ten 29. května. Je to vlastně poslední květový pátek.
1: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále pozor na Pelhřimovsku na příjezdu do Čáslavska z Kopaniny, bouralo tady osobní auto s traktorem, místem se projíždí k Kvadlově. Jiné komplikace teď hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio.

0: Teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Česko podle Babiše odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Premiér to uvedl na síti X. Všichni živnostníci zajásají, sníží se jim totiž povinné odvody na sociální pojištění. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5 720 korun na 5 500 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
3: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud si o to zažádají.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Pátek stále ještě dopoledne na Hit Rádiu Vysočina Sugar Babes. Dva volné dny jsou před námi a pokud vás dneska čeká nejen takovýto tradiční předvíkendový nákup, ale i tankování do vašeho plechového mazlíka, pak benzín na Vysočině od minulého týdne mírně zdražil, nafta naopak zlevnila. Jenom pro zajímavost, v porovnání s letošním 28. únorem, kdy začaly boje na Blízkém východě, kvůli nímž vlastně pohonné hmoty takhle rychle zdražily, je teď litr naturálu na Vysočině v průměru dražší o 9 korun. Za naftu platíme o 7 korun víc, než na konci února. Tak to neradi slyšíme, to opravdu neradi slyšíme, ale co rádi uslyšíte, bohužel teda nevím, kdy tohle to skončí a vrátí se to do normálu. Musím říct, že taky sám při tankování dostrpím, ale vím, že nejlevnější benzín na Vysočině teď tankujeme aktuálně na Třebícku, naopak za naftu nejméně zaplatíte na Jihlavsku. Tak vyražte, natankujte a potom si užijte dva volné dny, které jsou před námi. Šťastnou cestu, hodně těch kilometrů a teď už Dan Barta.

Poslední květový víkend je před námi a vy ho v žádném případě nemusíte prosedět doma. Vážně, co si nechat doporučit od Vysočina Turism, kam se vypravit? Tak dneska je volba, myslím si, jasná. Páteční večer bude na celé Vysočině patřit noci kostelu. Zavítat tak můžete do kostelu, kaplí, věží i na běžně nepřístupná místa. Třeba na takovém státním zámku Telč budou otevřeny kaple všech svatých a svatého Jiří, kde návštěvníky čekají večerní prohlídky při svíčkách i výstava liturgických předmětů. Atmosféru doplní i kytarový jam session v křížové chodbě nebo třeba program pro děti. No a pozval bych vás ještě třeba i na dobrodružnou muzejní noc v Počátkách, která nese název Po schodech věže vzhůru do minulosti. Ta vezme návštěvníky na dobrodružné putování za rodinou Hlásného. Večerní prohlídky startují od 8:30 až do 22 hodin na Palackého náměstí a pozor, kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Více tipů na webu vysočina.eu.

Vysočinu, Vysočinu, to byl David Kušner, tak už možná míříte na oběd a pak už se do práce nevracíte, protože jdete dneska, jak děti s oblibou říkají a jak to milují po O, tak si ten start do víkendu pomalu užijte, protože je to vlastně poslední květnový víkend letošního roku, ten příští, ten už bude v režii června měsíce, kdy budu začínat a startovat prázdniny, doba dovolených. No, co se počasí týká, tak pravda, úplně značka ideál to jakoby nebude, dokázali bychom si představit lepší počasí, ale víte, jak se to říká, není špatného počasí, jenom špatně zvolené oblečení, tak se prostě podle toho, jak bude, oblečte a užijte si dva volné dny, které budou na Vysočině nabité akcemi. Více i na našem webu.

0: vzpomeneš si, já doufám, že byste si vzpomněli na všechno, co potřebujete dneska nakoupit. Pokud jste si udělali už takový ten malý seznam, tak pokud ještě na něco přijdete, dopište to tam, ať o víkendu už nikam nemusíte a můžete si jenom užívat a odpočívat. My nabídneme za chvíli Enrique Iglesiase, budou třeba i Benson Boone, tak zůstavejte s námi úderem 12. polední zprávy a potom srdcovky s Jirkou Pelnářem. Milan se pro dnešek ještě úplně neloučí, protože my se uslyšíme od 15 hodin s Márou. Budeme se na vás těšit, tak hezké odpoledne, stále hezké i dopoledne a dobrou chuť k obědu. Ahoj v 15.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobný, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechají, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.
5: Hey Martinez, you ready girl?
6: Come on, let's do this gangsta.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Máme tady info z dálnice D1 mezi 119. a 93. kilometrem ve směru od Brna na Prahu opatrně. Dneska se v tomto úseku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Na síti X uvedl, že Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. ODS se obrátila na šéfku státní služby. Opoziční strana chce, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly státu vzniknout mnoha set milionové škody. A teď už míříme do našeho regionu.
2: Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku museli z Čapího hnízda v Třebíči odebrat 3 mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla. Na hnízdě zůstal jen samec. Mláďata stará nejvýš týden teď zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. U další mláďata ve stanici pečuje čápice, která je tam od loňska kvůli zraněnému křídlu.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
5: Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence. Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life aréně vyhrálo i 8. zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
2: Odpoledne bude u nás na Vysočině prosluněné, teploty budou šplhat na 23 až 26 stupňů. Zítra budou teploty podobné jako dnes, už nám ale může sprchnout.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 12 hodin, 3 minutky, dobrou chuť k pátečnímu obědu přeju. Po dvou dnech takového trošku nedobrovolného volna jsem zpátky. Srdcovky Hit Rádia jsou samozřejmě připravené a já bych jenom chtěl vědět, jestli jste přežili ten pracovní týden a ty tropy. Dejte mi vědět na 777-937-777, že jste tady. Napište mi, stačí jenom třeba žiju a nějaký vykřičník k tomu. No a když už máme za sebou tohle životní dobrodružství, tak se pojďme dát hit z roku 2015, který se taky jmenuje Coldplay Adventure of a Lifetime a je to srdcovka s číslem 1.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Day, Adventure of a Lifetime, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je 12 hodin, 7 minut, máme za sebou první srdcovku a další 4 jsou před námi a samozřejmě nebude chybět ani ještě ta jedna navíc extra na vaše přání a i ta dnes bude narozeninová, to znamená, že vlastně už teď klidně dopředu, už mi můžete začít i psát na 777-937-777 rok, v jakým jste se narodili. Já začnu mezi tím hledat a vybírat, co si dneska teda z toho vašeho roku narození zahrajeme. Jinak vracíme se do doby, no, vracíme se do 90. let se srdcovkou číslo 2 a to se vracíme vlastně do doby, kdy jsme jídlo takhle u oběda rovnou jedli, jo? A ne, že jsme si ho nejdřív vyfotili, postli na Instagram nebo poslali známým a pak se teprve do něj pustili. To byla úplně jako jiná doba. Fotíte si jídlo, než jdete sníst. Ne pravidelně, ale třeba i nějak jenom jako zákusek. Děláte to? Jo? Takhle, nejste sami, je to naprosto v pohodě. Jenom blbý je, že většinou, než to člověk jako třeba jako fakt jako hezky jako vyfotí, koukne na to, našteluje to z té správné strany, tak potom to jídlo je úplně studený. Na druhou stranu, zase studený jídlo v tomhle šíleném pařáku, který máme i dneska, tak ono je to je aspoň maličko osvěžující. Tak se pojďme osvěžit, dámy, holky, děvčata, mám tady něco pro vás. Jo, stýskalo se mi po vás, nebudu lhát. Takže rok 1996 a legendární

0: Fun Factory. Další srdcovka na Hit Radio ve 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Stejně. Fun Factory, to je taky jako legenda 90. Když jsem říkal, že v 90, tak jsme žili v době, kdy jsme si oběd, který teď možná máte ještě před sebou, tak jsme nejdřív jedli, a protože ho nikdo vlastně jako nefotil, ani to nikomu moc nenapadlo. Tak teď se dostaneme do doby, kdy jsme vlastně posílali jenom pohledy a dopisy a olizovali jsme poštovní známky. Taky teď, když zavřete oči a já řeknu olíznout poštovní známku, hele, taky máte husí kůži, vybaví se vám ta chuť na jazyku, to lepidlo, to je strašný. Prostě bohužel naše tělo tak občas si pamatuje věci, které bychom z té hlavy a nejvíc teda z těch našich chuťových buněk úplně jako vymazali. A zrovna si troufnu říct, že zrovna obálky a poštovní známky, to je jedna z věcí, která už tam dávno v té hlavě být nemusela. Závidím mladším ročníkům, co tohle nezažili. My si dáme hit z roku 1987. Michael Jackson. Troufnu si říct, že Michaela Jacksona v srdcovkách nikdy není dost. Je to skvělá píseň, která je i tak trošku duetem. Sheryl Crow tak zpívala jednou vokály v 88. a v roce 2001 tak si s ním dokonce ty vokály zaspívala i Britney Spears. Tak tady je originál z roku 1987. The Way You Make Me Feel, srdcovka číslo 3.

0: to jsou Oasis. 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je hezký, když takhle jako vidíte skutečně jako umělce, kteří to dotáhli opravdu až úplně nejvýš v těch hitparádách a vlastně za sebou nemají to velké zázemí, slavné rodiče, ale prostě jenom lásku k té hudbě. A shodou okolností právě Oasis jsou jasným příkladem toho, že opravdu z té nuly se dokáže člověk jednou dostat až na 100, jo? I když ta cesta bývá občas trnitá. Tohle byla pátá srdcovka. Uteklo to zase jako voda, za chviličku bude půl jedné. Vy posloucháte Hit Radio a já jenom teď budu chtít, aby jsme se dostali do vašeho času, do času vašeho zrození. Já vám řeknu, jaký hit tak byl zrozen ve stejný rok jako vy. Protože v sobotu a v neděli tak máme na Hit Radio ráno naší speciální narozeninovou ruletu, tak aby jsme se na to naladili, anebo pokud náhodou nemůžete o víkendu Hit Radio poslouchat, tak si dáme narozeninovou srdcovku každý pátek i tady. Takže na 777 937 777 mi napište rok vašeho narození. Já vyberu jeden rok, vyberu nejslavnější hit, nebo pokusím se vybrat ten nejslavnější hit a za chviličku si ho dáme jako narozeninovou srdcovku. Tak ještě jednou 777 937 777.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Rádiu ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem rád, že posloucháte páteční srdcovky na Hit Rádiu s Jirkou Pelnářem a je před námi srdcovka na vaše přání. Ta je narozeninová, když máme o víkendu narozeninovou ruletu. To znamená, že píšete rok vašeho narození a na základě toho my tady na Hit Rádiu hrajeme hity. Moc díky za všechny ty zprávy. Dokonce koukám, že jsme se dostali i do roku 1952. To mě moc těší, že posloucháte. Toho si moc vážím. To už máte spoustu životních zkušeností, abyste věděla, jaké rádio posloucháte. Toho si moc vážím. Díky moc. 1952. K tomu se určitě někdy dostaneme. Budu muset jít ale někam na půdu a hodně oprášit desky, abych něco z toho roku našel. Ale to snad až příští týden. Teď tady totiž mám zprávu, u který normálně mám slzu v oku. A vy možná budete mít taky. Jo, píše Anet. Ahoj. Jsem ročník 2008, zítra je mi 18 let. Měla jsem mít velkou oslavu, ale ležím v posteli s chřipkou. Hůř už to vít nešlo. Tak jsem se na to těšila. Tak alespoň poslouchám moje oblíbené Hit Rádio a srdcovky, které jindy nestíhám, protože jsem ve škole. Srdcovka na přání by mi udělala radost. Ahoj, Anet. Anet. Za prvé. To, že jsi nemocná na tvé 18. narozeniny, tak to je jenom příprava prostě toho, co tě potom dál v životě toho skutečného života dospěláků čeká, jo? Takhle už to bude pořád. Není to bohužel jednoduchý život v dospělosti. Na to si člověk musí zvyknout. Bohužel je to pro tebe tak trochu křest ohněm a právě proto vybírám hit z roku 2008, který funguje podle mě jako v pohádce nebo v té básničce o Mravenečkovi. Tenhle hit je jako když přijde doktor, pofouká ti na bolístku, pohladí tě po čele, hop a zítra ráno věřím, že budeš skákat zdravá z postele. Tak ať tě vyléčí. Od nás, od Hit Rádia, teď foukáme na tvou bolístku. Kings of Leon.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 3:15. Píseň Narozen se zlomeným srdcem. No, my jsme se probudili se zlomeným hokejovým srdcem fanouškovským, to je pravda. Jedeme z mistrovství světa domů. I o tom si dneska ještě budeme určitě povídat. Zároveň tady pro vás ještě mám spoustu věcí do 15. hodiny, než nám začne odpolední show. Společně tak si dnes ještě můžeme užít fantastický hity. Zároveň tady pro vás budu mít kolekci 12 detektivních knih v hodnotě 5000 korun. A k tomu navíc tady ještě pro vás budu mít dneska lístky na fotbal. Protože v neděli hraje český nároďák před odletem na mistrovství světa. A kam se po 20 letech dostali? Tak budeme hrát doma s Kosovem. A já tady ty 4 volňásky pro vás mám. Tak i ty vám dnes do 15. hodiny 100% rozdám. Tak buďte dál s Hit Rádiem, buďte s námi.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: dust, all that I adore.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rehab in my head na Hit Radio ve 12 hodin 59 minut. Takže za minutku celá. To znamená, že si dáme nejnovější zprávy, aby jsme viděli, co se kde děje. A pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte, začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na dálnici D1 mezi 119. a 94. kilometrem ve směru na Prahu. Budou u Kranice probíhat údržbové práce. No a na Pelhřimovsku v Humpolci v Příčné ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu konání kulturní akce. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl Energetický regulační úřad. Trh je nyní podle úřadu stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat. Živnostníci zajásají, sníží se jim povinné odvody na sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh, který vrací minimální vyměřovací základ na 35% průměrné mzdy. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5 720 korun na 5 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
3: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud o to požádají. Včerejší porážkou českých hokejistů s Finskem skončila i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Toho čeká krátce po mistrovství světa plánovaná operace kolena a poté se už začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. A co se děje u nás v regionu?
5: Ulice v Pelhřimově a dvou okolních obcích budou několik měsíců zdobit sochy 9 umělců. Stezka mezi nimi má být novou letní turistickou atrakcí. Hlavní organizátor, kterým je místní akční skupina Šipka, dokončil jejich instalaci. Sochařský festival Napsaný umění nás spojuje začne za účasti umělců v pátek v 17 hodin na Pelhřimovském Masarykově náměstí.
6: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
5: Na Vysočině je dneska odpoledne opravdu nádherně, převládá jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Vítr je slabý severozápadní.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Páteční odpoledne pokračuje dál 13 hodin 3 minuty. Doufám, že nejste v práci a šli jste někam ven na zmrzku. Dobrý por, co? Kéž by. No jo, no, ve snech nežijeme, ale můžete se vydat do světa za hranice vaší fantazie. V této hodině vám rozdám, nebo co rozdám, vy si vyhrajete sérii detektivní

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Will Smith. Ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hit Radio. Žijeme ve velmi hektickým a někdy až moc náročným světě a tak je někdy jako moc fajn jenom tak se zavřít sám do sebe, vzít si sluchátka a pustit si krásnou hudbu, poslouchat Hit Radio a nebo se začíst do knížky. A já jsem rád, že právě teď posloucháte Hit Radio, protože v tuto chvíli si můžete vyhrát celou kolekci detektivních příběhů od světoznámé autorky Lizy Reganové. Je to celkem 12 knížek, hodnota je 5000 korun a na vás bude, jestli budete chtít všech těch 12 knih jako e-knihy, jenom do aplikace, ke stáhnutí a nebo samozřejmě v té nádherné tištěné vazbě. To už nechám na vás. Pravidla jsou jednoduchá. Já právě teď přečtu ukázku už vlastně ze 7. dílu. Ano, ze 7. dílu. Je to Vražedná temnota. Ten příběh vypráví víceméně o tom, že temnota je v každém z nás. Otázkou je, jestli dokáže najít detektivka Juicy Quinnová cestu ven dřív, než zemře někdo další. Dobře teď poslouchejte, protože závěr toho příběhu bude buď smyšlený, anebo pravdivý. A na vás je, abyste odhalili, abyste byli tak trošku jako Juicy Quinnová. Nebo Juicy Quinn, když nebudeme přichylovat, já to moc jako nemám rád. Tak Juicy Quinn, tak jestli uhodnete správnou odpověď, jestli je to opravdu fikce, anebo je to pravda. Jdeme na to. Dobře poslouchejte. 7. díl. Vražedná temnota. Když strážce parku narazí v lese na těla Valerie a Tylera, detektiv Juicy Quinn tuší, že jde o víc než jen o náhodnou otravu. Pitva jí dá za pravdu. Valerie někdo před smrtí do krku hrubě zastrčil přívěsek. Při prohledávání okolí objeví Josin tým třetí spací pytel, což naznačuje, že u ohně mohl být tu noc ještě někdo další. Byla to neznámá pohřešovaná oběť, nebo to byl podezřelý na útěku? Mohla by to být žena, která chvíli na to vyběhla z lesa přímo pod kola Josina auta? Indicie Josie vedou na místa ukrytá hluboko v lese, do propletených jeskyní a také na statek mimo civilizaci, kam se lidé chodí schovávat a kde se setkají s mladou dívkou s vyděšenýma očima a obvázaným zápěstím, která ví víc, než říká. Druhý den ji však najdou mrtvou a se schodným přívěskem. Začíná to vypadat, jakože se společenství žijící mimo civilizaci není neškodné, ale že jde o velmi nebezpečnou sektu, kde platí pravidla zabij, nebo budeš zabit. Je to pravda, nebo to není pravda? Je to možný? Je ten příběh, takhle pokračuje dál. Nechám to na vás. Volejte právě teď na 800 937 937. Pokud správně odpovíte, tak série 12 detektivních příběhů od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun je vaše.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Katy Perry, Hot and Cold, horko nebo zima, no tak to vlastně bude i teď. Buď tady bude opravdu jako velký horko, a nebo to bude studená sprcha pro Pavla, kterýho mám na telefonu. Pavle, krásný odpoledne.
1: To by taky.
0: Já slyším, že jsi asi za volantem, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: Výborně, tak jo. Poslouchal jsi dobře ten příběh, který jsem před malou chviličkou četl?
1: Jo, poslouchal.
0: Na tobě bude jenom teď říct, jestli si myslíš, že to je pravda, a nebo že jsem si to celý vymyslel. Správná odpověď ti zajistí, počkej, jenom připomínám, 12 knih od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Tak, a teď mi řekni.
1: Já si myslím, že to bude pravda.
0: Myslíš si, že to bude pravda? Myslíš si, ano. Že nejsem schopný si vymyslet takovýhle jako příběh?
1: No a to třeba seš, ale myslím si, že to bude pravda.
0: Dobře, tak správná odpověď je, že ano, je to skutečný příběh.
1: Tak ráda.
0: Hezky. I když to vypadá dost reálně, tak Liza Reganová do svého příběhu opravdu zakomponovala všechno, co jsem říkal. A musím teda trošku varovat, realita, co se těch sekt týče, tak ta bývá často dokonce ještě bláznivější, temnější a především horší. A vražedná temnota může být varováním, že se sektami není radno se zaplést. Tak a teď mi jenom řekni, zapleteš ty se tady do těch sekt, anebo je to dárek pro někoho?
1: S těma se zaplete moje manželka, já si myslím, že ona se tomu jako tak nějak bude i hodit, tak...
0: Já ti gratuluju, protože teď to, co jsi řekl, tak je vlastně jako důvod, proč by se s tebou paní neměla bavit. A vzhledem k tomu, že jí dáš navíc ještě 12 knih, což jsou knihy cca na celý rok, tak alespoň řekneš, miláčku, když už si tady se mnou nebudeš povídat, tak tady máš ode mě dárek, a ona ti padne kolem krku a nakonec to bude úplně neuvěřitelné. Ty bláho.
1: Jo, jo.
0: Pavle, člověk se musí ještě pořád učit teda, tak díky.
1: Jo, já moc krát děkuju.
0: Jak dlouho jste spolu?
1: 10 let.
0: A víš to přesně, anebo typuješ?
1: Ne, vím to přesně, budem mít výročí za chvilku, takže...
0: Nádhera, takže ještě dárek k výročí. Pavle, hele, těch 10 let, naučil se z toho opravdu hodně, já ti gratuluju, užij si volný večery, bude jich hodně.
1: Jo, no děkuju.
0: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky ahoj.
0: No a pánové, pokud vy chcete mít několik volných večerů jenom sami pro sebe a vaše paní, aby si měla co počíst, tak v pondělí opět pokračujeme tady na Hit Radio s naší speciální hrou, ve které jako hlavní cena je 12 knih detektivních příběhů od Lizy Reganové.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary. 13 hodin 25 minut s vámi Jirka Pelnář a za chviličku taky Lady Gaga, Daniel Potter. A v příští hodině pro vás budu mít 4 lístky na nedělní zápas českého národního týmu proti Kosovu. Je to přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Tak dál buďte s námi. No a já jsem rád, že s námi trávíte celý den, nejenom odpoledne. Od 15 hodin pak odpolední show a ráno samozřejmě mezi 6 a 9 taky snídaně šampionů. Ta mimo jiné dneska probírala zahraniční politiku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.

0: Happy time!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dance na Hit Rádiu ve 13 hodin 38 minut. Možná jste taky slyšeli informaci z Karvinska, nás to tady baví všechny, že policie na Karvinsku odhalila sfetovaného školníka. Následně teda zjistila, když ho chtěla si, nevím, nahlásit ředitelně, že světý je i ředitel školy. Zajímavý. Takhle, všichni jsme měli ve škole divného školníka, na tom se asi shodneme, ale tenhle to teda dotáhl na úplně jiný level. Biologii s chemií tam teda kombinoval jako nikdo jiný. Tak jakou vzpomínku na školníka máte vy? Zatímco budete vzpomínat, tak já vám tady dám dánský projekt, trocha Eurodanceu. Alice DJ, Back in My Life. Hezký odkud.

0: Za minutku bude 2:45, posloucháte Hit Radio, tohle byli Jeleni, všude zdejší, ano, všude dobře, ale doma nejlíp, to si určitě říká i výherce Eurojackpotu, že zapleť pahmu, že žije v Česku, 2 miliardy 911 milionů korun. To je úlet, to není rozpočet hollywoodského filmu, to je skutečná výhra z Eurojackpotu, která padla v Česku. Taky jste si hned představili, co by se si za to koupili? Jasně, chápu. Hele, tohle už je suma, kdy se jako fakt ty peníze dají vyhodit za úplný nesmysly. Jo? Můžete za to koupit třeba skoro 10 000 luxusních výřivek nebo víc než 1 milion vstupenek do Disneylandu. Já jsem to tady ještě hodil do kalkulačky. A říkal jsem si, že vlastně, kdybyste si dávali stranou 100 000 korun měsíčně, tak vám tyhle prachy vydrží přes 2000 let. 2000 let, to prostě masakr, mazec. No tohle je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že některé sny opravdu nemají strop. Jo. A někomu od nás z Čech se prostě splnili.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aby ty dohrál, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na dálnici D1 na 123. a 122. kilometru ve směru na Prahu. Budou v obou směrech u Krajnice probíhat práce na silnici. No a na Třebíčsku na silnici ve Věstonicích probíhá pokládka kabelů. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Tankujte a nakup. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci, ale jinak kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Hasiči loni likvidovali skoro 13 stovek požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíce za poslední 4 roky. Přibylo i požárů topidel, kterých bylo loni 143, tedy nejvíce za 10 let. Pokračuje mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
6: Nejčastější příčinou požárů komínů bylo vznícení sazí. V menší míře za to mohla nevhodná konstrukce, zazděný trám nebo spáry v komíně. Topidla hořela nejčastěji kvůli nesprávnému umístění a instalaci, technické závadě nebo špatnému stavu spalinových cest.
1: Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní zásady a k čištění či kontrole přizvat odborníka. Při akci Noc kostelů se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. A teď už něco z regionu.
7: V Havlíčkově Brodě rozšířili České dráhy své servisní zázemí o novou opravárenskou halu za víc než 235 milionů. Je připravena i na údržbu nových nízkopodlažních vlaků, které mají větší část vybavení na střeše. Vedle obslužných kanálů a zvedáků jsou v hale také vyvýšené prohlížecí lávky a mostový jeřáb obsahuje rovněž zařízení pro odsávání spalin.
8: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Na Vysočině je dneska odpoledne opravdu nádherně, převládá jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů. Vítr je slabý severozápadní.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ten pátek se ale vleče, co? Já vím, to je naprosto normální, ale něco s tím uděláme. Zkusíme to trošku zrychlit. To znamená, že vyberu hity, který nám, teda kromě toho prvního, jo, protože zase pořád máme za sebou celý pracovní týden a je horko, tak aby nám ta naše životní pumpa, to srdíčko neprasklo, tak taky trošku zvoníme tempo, ale můžeme si to okořenit, alespoň tím, že si spolu popovídáme. Budu tady mít v rámci pořadu Pravda nebo Bullshit další ožehavé téma, tak si připravte mobilní telefony, telefonní číslo je 777-937-777 a budu chtít vědět a znát vaše názory. Za chviličku.
4: Hit Radio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Bruno Mars a jeho Granát na Hitrádiu ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a teď přichází ta chvíle, kdy taky konečně na hlas i v rádiu budete moct říct váš názor na věc. To vám dopřáváme od pondělí do pátku vždycky po druhé hodině. A dneska tady máme celkem zajímavý výzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 70... Počkej, takhle uděláme to. Takhle uděláme to. Takhle. Napínavý. 76% lidí si myslí, že sprosté nadávání při sledování sportu je naprosto normální. Tak co vy na to? To se nám docela hodí, teď kort po tom hokeji, že jo? A navíc ještě před fotbalem, před mistrovstvím světa. Tak je to naprosto normální, to, že prostě my Češi jako opravdu velmi sprostě, někdy jenom sprostě nadáváme, když sledujeme sport, ať už doma, u televize, anebo když jsme přímo třeba na stadionu. Dejte vědět na 777-937-777 a rovnou mi tam i napište, do jaký kategorie patříte vy? Jestli do té jako úplně jako co je v pohodě, nebo jestli prostě zprostě nadáváte, no a nebo jste prostě blaždíči. 777-937-777, pište zprávy, posílejte hlasovky, těším se.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 16 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak nám
1: vědci.
0: Vědci tvrdí, že 76% lidí si myslí, že sprostý nadávání u sledování sportu je naprosto normální věc. A tak se vás ptáme na Hit Radio, co vy si o tom myslíte. Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 mi voláte, píšete? Tak pojďme na to. Čau, hele, normální to je, teda u mě. Já se nemůžu dívat na hokej s dětma, protože nadávám hrozně. A patří to k tomu. Navíc je to můj ventil, takže potom doma neřvu na paní s dětma. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. On zapíše, zdar Jiří, jako normální to asi není, ale někdy se fandi slušně nedá. Berou za to miliony, tak ať si vyslechnou, co si o tom myslíme. To bylo. Celá ostrý názor. Když nad tím přemýšlím, hele, takhle, jo. Zkuste si představit, že jdete do práce a auto se na vás bude dívat, nevím, třeba 10 úplně cizích lidí a budou vám sprostě nadávat pokaždý, když se vám něco zrovna na 100% nepovede. To je jako strašná představa, na druhou stranu. No, jedeme dál. My Češi jinak o sportu mluvit neumíme, takže pokud to pro někoho není normální, musí si prostě zvyknout. To je další názor. Podle mě je sprosté nadávání důsledek velké konzumace alkoholu, která je, jak všichni víme v Česku, problém. Zdraví Franta. Taky zajímavý. OK. Tak jde to ruku v ruce, že jo? No. To ano. Jenom jak to tak počítám, zatím tady ještě nemám snad jinou zprávu, že by to normální nebylo. Ještě to takhle v rychle projedu, 777-937-777, jestli máte někdo jiný názor, klidně sem s tím pojďte. Hele, ahoj, nadávání u čehokoliv bych jako normálním nenazýval. V poslední době často slýchám děti nadávat tak sprostě, že se nestačím divit. Takže ať už je to považováno za normální nebo ne, tak bych to určitě nenormalizoval. Už kvůli tomu, kdo to může i jen náhodou slyšet. Richard. Tak Richarde, jsi první. Jsi první světlá výjimka. No, uvidíme. 76% vědců si myslí, že tedy podle vědců je 76% Čechů proto, že to je naprosto normální. Tak pojďte dál. 777-937-777.

0: Dua Lipa, Houdini ve 14 hodin 24 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma Jirka Pelnář.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 76% lidí v Česku si myslí, že nadávání při sportu, sprosté nadávání, je naprosto v pořádku, je to naprosto normální. Co si o tom myslíte vy? Tak na to jsem se vás ptal. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hit Rádia. Tak pojďme zatím udělat tečku. Ještě tady pár názorů mám, jako například tady Zdenek píše: čau, já jsem většinou v klidu, ale když vidím pruhovaný, tak se mi otevírá kudla v kapse. To mám žilu na čele a řvu na ně. Jasně, no, to asi jako, to se můžeme shodnout všichni, že nejčastěji na koho nadáváme, tak jsou rozhodčí. Ahoj, můj manžel nadává pořád. Nejvíce mi líbí, když něco začíná dělat s nadšením a postupně přidává nadávky a dokonce i věci létají vzduchem. Pak si dá cigáro a jde do toho znovu, většinou vše teda dotáhne do zdárného konce bez sumy na zdraví. Ale jinak za mě je normální nadávat a odpouštět negativu. Super, vybavuju mýho tátu za mladá. Co tady máme dál? Renča píše: krásné odpoledne, souhlasím s vědci, kdybys mě slyšel včera u hokeje, dlaždič je ještě slabé slovo. To se nedá takhle před 22 hodinou vůbec napsat. Já bych dokonce řekla, že je to zdravé. Dobře, děkujeme, paní doktorko, za tenhle předpis. Super. Prosím, najdu ještě někoho, kdo si myslí, že to opravdu normální není? Projíždím tady v rychlosti blesku ještě zprávy, který chodí na WhatsApp Hit Rádia. Pojďte napsat teď zprávu, ještě vám dám chviličku, jestli si opravdu myslíte, že to jako není normální, protože jinak v tomhle případě to vypadá, že
1: vědci
0: se sekli a není to jenom 76%. Lucka, výborně, Lucka právě teď napsala zprávu: myslím si, že normální to opravdu není, dá se fandit i slušně. Jsem toho jasným důkazem? No tak, Luci, děkuju za tuhle zprávu. Teoreticky nám to můžeš dokázat všem. Já ti za tuhle zprávu právě teď dávám 4 lístky na zápas český fotbalový repre v neděli proti Kosovu. A tam můžeš fandit slušně. Budu za to rád. Tak jo. Nicméně, Lucinko, gratuluju, lístky jsou opravdu jako tvoje, vám všem děkuju taky za všechny zprávy, co jste poslali, a pojďme se shodnout na tom, že
1: vědci
0: absolutně neznají Česko, protože 76% je opravdu velmi málo. U nás sprosté nadávání při sledování sportu za normální považuje podle všech zpráv cca 99,2%.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: JC Stewart na Hitrádiu ve 14 hodin 38 minut. Za chviličku ještě Miraj s hitem Volám a pomalu, ale jestli se nám blíží taky naše odpolední show, která od 15 hodin bude zase tím vaším nejlepším parťákem na druhou část pátečního odpoledne. Ať už máte v plánu cokoliv, tak užijte i nadále dnešní sluneční den, který je jeden z posledních minimálně na nadcházející týden. Vypadá to, že opravdu od soboty už to má někdy začít a mají se objevit bouřky a tak dále a tak dále. Ale teploty pořád příjemný, někdy nad 20 stupni Celsia, tak to není úplně tak špatný, no. Tak i nadále budeme jako ve skleníku, ale co si budem, ale trošku toho deště nám vlastně vůbec neuškodí.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Vytoužené páteční odpoledne je tady, startujeme víkend. Co máte v plánu? Klidně nám dejte vědět, napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37, probereme to po 15. hodině a taky dáme tipy, kam vyrazit. A samozřejmě připomeneme tu největší akci tohoto víkendu. Dětská arena s Hitrádiem Vysočina, už se to blíží. Tak už po 15. hodině, jako každý pátek, Mára a Mila.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední.

0: a 40 minut. My jsme se spolu vydali na cestu kolem světa. No a do světa tak oficiálně vyráží nová mladá generace, protože dneska večer to bude ve městě Divoký. Maturanti si vyzvedli svoje maturitní vysvědčení a půjdou ho zapít. Jo? Platí to i pro vaše děti? Máte doma maturanta? No tak to vám gratuluju. Asi připravte lavor k posteli a ráno neluxujte byt. Ta kocovinka to tam asi bude. Ale nebojte se o ně, oni to dneska v noci zvládnou. Jo? Teď přece jenom mají vaše geny, ne? Tak buďte v klidu, vzpomeňte si, co jste dělali vy v jejich věku. Vlastně asi možná není dobrá rada. Kdyby to takhle platilo pro mě, tak já teď mít doma maturanta, tak buď mu musím dát prostě jenom do kapsy AirTag, nebo ho zamknu doma a nikam nesmí. Dobrá, ale nebojte se, oni to nějak jako zvládnou, mají na to ještě jako právo dnešní noc, protože ten oficiální dospělácký život je tady čeká až od pondělí. A zase to vyšlo na to pondělí. V pondělí my se uslyšíme? Ne, my se v pondělí neuslyšíme. V pondělí ne, až ve středu. Pondělí, úterý si dáte srdcovky s jakým jiným, ve středu zase se mnou a ve středu samozřejmě nebude chybět ani naši ruleta dvojsmyslu. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte pravidelně odpoledne na Hit Radio mezi 12. a 15. a užívejte zbytek dnešního dne i víkendu. No a co se týká toho dnešního dne, tak dál ve společnosti Hit Radia a především naší odpolední show. Tak se smějte.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si teď dejte na výjezdu z Pelhřimova ve směru do Jindřichova Hradce, je tady nepojízdný autobus v jízdním pruhu, jiné komplikace v tuto chvíli hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše informace posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Prezident Petr Pavel označil zásah ruským dronem za zcela nepřijatelný. Podle hlavy státu by spojenci neměli zůstat jen u společného odsouzení. Od ledna do konce dubna 2026 v Česku přibylo 7440 firem, meziročně o 33% více. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. No a Plzeň by měla být brzy energeticky nezávislá, dokončuje model pro případ blackoutu. Pokud k němu dojde, bude schopna fungovat v modelu ostrovního systému. Co to znamená, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
4: Nebude závislá na dodávkách zvenčí a plně pokryje potřebu sociálních zařízení, škol, školek, úřadů a dalších předem definovaných míst. Naprostá nezávislost je možná díky plzeňské teplárenské, která disponuje generátory pro tzv. Start ze tmy a má tři velké navzájem propojené zdroje pro výrobu elektřiny.
3: Toho by měla být Plzeň schopná do 12 až 18 měsíců.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
3: Útočník Matěj Bliml postrádal ve výkonech hokejové reprezentace na mistrovství světa větší vyrovnanost. Řekl to při ohlédnutí za vystoupením národního týmu na šampionátu po vyřazení ve čtvrtfinále s Finskem. V klíčové bitvě tak podle něho chyběla Česku především produktivita. Na mistrovství světa se před letoškem představil naposledy v Tampere 2022, kde přispěl k zisku bronzu 4 góly a stejným počtem asistencí v 10 zápasech. Ve Freiburgu a Curychu měl za 7 startů bilanci 2+2.
5: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
6: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
7: No a pohled na oblohu, dneska krásně jasno, teploty 23, 26, zítra má být oblačno, dopoledne lokálně slabý déšť nebo přehánky, odpoledne déšť četnější a vyskytnout se mohou i bouřky, napršet může od 5 do 15 mm, teploty v noci budou ze 13 klesat k 10 stupňům, zítřejší maxima 23, 26, v neděli polojasno oblačno, odpoledne zataženo přehánky i bouřky a teploty opět do 26 stupňů.

0: Kvetujeme víkend, to je radost prostě.
1: To je pohodička, poslední květový víkend je celý před námi, tak my doufáme, že už víte, co budete dělat a kdybyste náhodou nevěděli, i s tím umíme poradit a moc rádi poradíme a pomůžeme. Teď už ale Michael Jackson.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: nezastavitelně se to blíží, už to bere za kliku, už zítra od 13. hodiny u hrácké multifunkční arény v Jihlavě, dětská arena, jako mega den dětí na Vysočině, troufám si říct, že opravdu ten největší, a kdo by o tom měl nejvíc povídat, tak je tady náš Míla.
1: Tak já musím teda říct, že se těším, pomalu nebudu moc ani dospat, protože bude to vlastně úplně něco jiného, měníme to místo,
0: ano.
1: Vždycky to bývalo, prosím vás, nikdo nechoďte na Letňák v Jihlavě, tam se zítra nic neděje, zítra středobod toho všeho bude kolem horácké arény, bude tam několik zón, akční zóna, sportovní zóna, zóna objevitelů, tvořivé dílny, bude tam den otevřených dveří, takže kdo ještě nekoukl do arény, mrkne do arény, podívá se do fitka, podívá se na ten běžecký ovál. Já když jsme natáčeli upoutávku na tuhletu akci, tak jsem dokonce i šel tím mostkem, který spojuje tu budovu s tím běžeckým oválem, a je to paráda. Byl jsi na ovále?
0: Na ovále jsem ještě nebyl, ale dneska s pořadatelem jsme to taky procházeli všude okolo, tam upažil, tamhle to bude, tam upažil, tamhle to bude. Zjednodušeně řečeno, bude to všude.
1: Bude to všude. Každopádně od 13 do 18 hodin proběhne dětská arena z Jitrády Vysočina u horácké multifunkční arény, ale 18 hodinou nic nekončí, protože pak se bude chystat zvučit v 19 hodin koncert populární kapely Oči, potom světová premiéra první díly seriálu Na dně na velkoplošné LED obrazovce přímo před arénou a potom zase Oči.
0: A vyrostlo ti tam pódium?
1: Vyrostlo?
0: Vyrostlo pódium.
1: Vejdu se na něj?
0: No, vejdeš se.
1: Já se
0: a nejenom
1: všude.
0: Ty?
1: Nejenom já.
0: No jejej.
1: No tak to je dobře, protože samozřejmě zítra se bude na tom pódiu tancovat, zpívat, bojovat. Bude tam to velká spousta vojenská technika,

0: Policejní technika. Myslím si, že malí velcí si přijdou na svý.
1: Takže zítra od 13. hodiny vstup je zdarma.
2: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zítra od 8 hodin do 12 vás zvu na Den dětí se záchranáři do sídla krajských záchranářů v Jihlavě. Těšit se můžete na 8 stanovišť, kdy si zahrajete na záchranáře. Chybět nebude animační program, nebudou tam taky chybět ani hasiči, policisté, spousta dalších lákadel, stavte se. No a kam jinam v sobotu odpoledne než na dětskou arénu Zítra je Vysočina. Od 13 hodin se prostor kolem horácké multifunkční arény promění v ten největší zážitkový areál se spoustou zábavy, sportu, tance, soutěží i občerstvení. Připravená je celá řada sportovních tvořivých zón, od 19 hodin pak koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně na velkoplošné LED obrazovce přímo před arénou. No a na neděli to vás zvu na stadion na Stoupách v Jihlavě na další zápas amerického fotbalu, kde proti sobě nastoupí domácí Vysočina Gladiators a proti ním Ostrava Steelers. Začátek je v 16 hodin, tak přijďte fandit.
2: To je neskutečně nabitý víkend, tak ať už vyrazíte kamkoliv, pořádně si to užijte a další akce na našem webu.
3: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Hit Radio.

0: Dance with somebody na Hit Radio Vysočina, minutku po půl čtvrté, hezké páteční odpoledne.
1: Jo, ty jsi čas řekl, tak ano, já jsem koukal na hodiny. Tak ano, přejeme hezké odpoledne. Poslední květnový víkend je vlastně před námi a od pondělka začíná nový měsíc, což je měsíc, na který se všichni těšíme, protože během toho měsíce už začnou dovolené, začnou prázdniny a začneme vlastně tenhle ten měsíc Mezinárodním dnem dětí. A my jsme si s Márou říkali, že jsme vlastně mohli otevřít otázku, jestli jste už přemýšleli, jakým způsobem odměníte a jestli vůbec budete odměňovat své děti, protože je mi jasný, že to odměňování se postupem let mění. Nevím, jako jestli dneska ještě děti ocení to, že je rodiče vezmou třeba na nějaký pohár do cukrárny, jako brávali kdysi nás naši. Miloval jsem to.
0: Já bych to ocenil a já doufám, že to ocení i dnešní malí děti. Klidně nám dejte vědět, jsme na WhatsAppu 725 44 38 37, jak vlastně plánujete oslavit se svými ratolestmi den dětí, ať už tenhle víkend nebo v pondělí, a co vlastně jako jim nadělíte. Já si pamatuju na jeden z prvních svých dní dětí, ano. To bylo v Krasoňově na hřišti, tak zdravím do Krasoňova k Humpolci, tam se prostě dělala taková asi ta klasika, chodilo se tam vajíčko, lžička.
1: Chytali se, lovili se ryby.
0: Ano, přesně, nějaká střelba ze vzduchovky.
1: Skákání v pytli.
0: Skákání v pytli, pak jsme z toho byli trochu v pytli. Nějaký fotbal možná tam byl. A já vím, že tátové si hodně tyhle věci užívali.
1: No tak, ještě aby neužívali, seděli s pivkem, s párkem a my jsme běhali.
0: A tak tátové jsou taky děti, jako všichni jsme děti.
1: To je pravda, každopádně kdyby někdo, jako by mu docházela inspirace, jak odměnit své děti, myslím si, že takovou super volbou je dětská arena Zítra Rádio Vysočina, což je akce, která nás čeká zítra od 13 hodin u samozřejmě velké horácké multifunkční arény, tak skákněte, stavte se a dejte nám vědět na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37, jak vlastně budete slavit ten den dětí vy se svými dětmi. Možná někoho inspirujete.
0: A tady už činasky.

0: minuta, David Guetta tedy Swims, Townsend I na Vysočině. Přijeme stále vydařené páteční odpoledne za ten 29. května.
1: Ano, dneska krásný pátek, užíváme toho počasí, co se týče té dlouhodobé předpovědi toho počasí, nebo co jsem koukal na ten víkend, ale hlavně na ten příští týden. To je úplně jako otočka.
0: Ale já myslím, že radost budou mít zase všichni ti, kteří musí chodit zalivat teďka na zahradu, protože příští týden si to všechno na starost vezme příroda a bude zalivat, až možná budeme chtít, aby to už přestalo.
1: Až budeme úplně vylítý.
0: Auta budou umytý, já si myslím, že i na tohleto počasí je, proč se těšit.
1: Tak užívejte s námi toho pátečního odpoledne, toho startu, toho víkendu, za chvilku Hit Golden nebo Image and Dragons.
2: Hit Radio.

0: Image and Dragons na Hit Radio Vysočina za 9 minut 16 hodin. Dneska pátek a my tady s Mílou se bavíme o tom, jak vlastně vaše děti prožívají Den dětí, jak vy jim to připravujete, jak to s nimi slavíte. A tak trochu jsme zavzpomínali na ty naše dětská léta.
1: Ano, psala Zuzka z Poleřimova, ta píše, dodnes vzpomínám na to, jak nám naši k Mezinárodnímu dní dětí dali to, že jsme si mohli s bráchou udělat den podle sebe. Takže se vstávalo kolem 10, celé dopoledne v pyžamu u telky, po obědě žádné povinnosti, šlo se do města nakupovat a do pizzerky. To bylo mé dětství, zdravím vás i bráchu Petra. Zdravíme Zuzku.
0: A mě konkrétně poslala hlasovku Verča.
1: Jdeme na to.
2: Ahoj Marku, tak ti tak za volantem poslouchám rádio a teď jak jsi mluvil o tom dní dětí v Krasuňově, tak si mě úplně vrátil do dětství. Je to jako fakt velká nostalgie a přesně tak se za nás dny dětí prožívaly. Dneska už je to trošičku jiný, dneska už děti asi nejvíc uvítají peníze a nebo nějaký hry do PlayStationu a tak dále. Každopádně moc tě zdravím, ať se ti daří a doufám, že si na mě pamatuješ, Verča Šeblová z Krasuňova.
0: To zní. Doufám, že si na mě pamatuješ. Já jsem se tady prověřil Verču a já musím říct, že pamatuju podle těch fotek.
1: Už jí ho kouknu.
0: Hezký den dětí to byl.
1: Hezký den. Tak zdravíme Verču, nejenom Verču, zdravíme samozřejmě všechny vás, kteří se třeba ještě připojíte a pošlete, jak si představujete, že by dneska měli slavit Mezinárodní den dětí vaše děti, nebo jak jste slavili vy, WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Klidně dejte vědět a my pošleme co jiného než další muziku.
0: Ano, tady už je to Waterfall.

0: Úplně to vidím stažený okýnka, pokud se mohli stáhnout střechu, stáhli jste i střechu a prostě užívali jste si to. Užívejte! Nejlepší dopravní servis na Vysočině přichází právě teď. Přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní informace posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Bricknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda ODS Kupka řekl, že tím chce zabránit uvolnění dotací tam, kde na to není nárok. Dluhy domácností v Česku u bank se v dubnu meziměsíčně zvýšily o zhruba 24 miliard na 2,67 bilionů korun. Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Většinu dluhů domácnosti tvoří úvěry na bydlení. V dubnu to bylo 77%. Letní koupací sezóna v Česku pomalu začíná. Třeba v Hradci Králové už zítra otevře své brány oblíbené koupaliště Flošna. Kdy tam mohou lidé přijít, ví mluvčí radnice Kateřina Malá.
6: Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin a s příchodem letních dnů se otevírací doba bude postupně prodlužovat. Co se týče novinek, tou nejvýraznější je výstavba nových toalet v blízkosti dětského bazénku. Objekt se nyní dokončuje, hotovo by mělo být přibližně v polovině příštího týdne.
5: Nové toalety začnou lidem sloužit zřejmě od začátku července. No a fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s fotbalovou Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
7: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Krásné slunečné počasí pokračuje i v pátek odpoledne, teploty až do 26 stupňů, zítra má být oblačno, dopoledne lokálně slabý déšť nebo přehánky, odpoledne déšť četnější, vyskytnout se mohou i bouřky. Teploty v noci taky klesnou z 13 k 10, v údolích neměříme kolem 8 stupňů, zdříší maxima 23, 26, neděle polojasno, oblačno, odpoledne zataženo, přehánky i bouřky a teploty opět do 26 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
8: Co to vlastně znamená na víkend? Deštník, pláštěnka nebo spíš nějaká nepromokavá bundička? Asi.
0: A nebo možná někdo zůstane doma, nikam nevyleze, ale to by byla velká škoda, protože ono se říká, že není špatného počasí, jenom že se špatně oblíkneš.
8: Márno, přesně tak, takhle to říkají turisti.
0: Tak, Milana Mára přijí krásné odpoledne, pátek s datem 29. května v plném proudu a teď už poetika, zkouším žít.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Lady Gaga, Abracadabra, v pátek odpoledne, 10 minut po 16. hodině. Hezké odpoledne.
1: Jsme tady s Milou nakousli ten den dětí, klidně nám dejte vědět, jestli tak jako nostalgicky vzpomínáte na to, jak jste ho slavili, případně co máte v plánu, jak ho chcete oslavit, protože den dětí, byť je v pondělí, tak řekl bych, že bude se slavit tenhle víkend prostě.
0: To bude. Každopádně nejenom k červnu se tak jakoby dá přilepit den dětí, ale červen je vlastně takovým obdobím školních výletů, kdy se vlastně vyráží na školní výlety. Já jsem zrovna minulý týden mluvil s jedním známým a ten má mladýho jakoby předškoláka ve školce. Mm-hmm. A co mě teda překvapilo, tak říkal, že vlastně jedou na nějakou jakoby školu v uvozovkách v přírodě, už teďka i ve školce. Mm-hmm. A co na nějaký jeden den, ale dokonce asi na tři noci. Teda klobouk dolů před paníma učitelkama.
1: A kam jedou? Do Řecka?
0: No, do Řecka nejedou, jedou tady někde, na nějakou chatu, ale jedou si to užít do přírody, takže je jenom mi to tak jakoby přijde zvláštní, že dřív za nás se jezdilo maximálně, když jsme jezdili na prvním stupni na jeden den, ráno zvyjel, večer se zvrátil, protože nikdo o tebe nechtěl mít žádnou starost a dneska už vlastně vyrážejí děti v předškolním věku už dokonce i na několika denní výlety.
1: No, proto to ženu do toho extrému, že bych vůbec nebyl překvapený, kdyby děti ve školce do Řecka. Ale takhle, já si myslím, že rodiče by záviděli, pokud by to nemuseli platit, ale ona řada těch školních výletů je placená z kapes rodičů a ono to vlastně jako na té druhé straně jako se nesetkává kolikrát i jako s ohlasem. Hele, víš, mami, jedeme do Prahy. Potřebuju litr.
0: Vzpomeneš si ty třeba na nějaký svůj školní výlet?
1: Babičinou údolí,
0: jo.
1: Nezapomenutelný. Já jsem dostal kapesný, měl jsem ho v takový speciální peněžence.
0: Aha.
1: Ona imitovala dřevo.
0: Aha.
1: A já jsem si tam za malý penízek koupil takovou tušku v dřívku.
0: Aha.
1: A teď jsem měl dvě dřívka jakoby v ruce. A jedno to dřívko jsem hodil do vody.
0: A ona to byla ta tuška. Ale prosím, já přivezl, protože děti tak jakoby většinou vozejí takový ty dárky, který...
1: Pravda, já jsem to všechno prožral.
0: Všechno, jo.
1: Já musel si
0: z domu přivezl třeba odznáček nebo třeba nějakou magnetku na ledičku.
1: Ne, pro nás největší zážitek v devadesátkách bylo se zastavit na D1, na fast foodu a dát si prostě jako pořádný burger.
0: A o tom to je.

0: Všichni máme dneska tak trochu štěstí, protože už je pátek. Get Lucky Daft Punk na Hit Rádiu Vysočina, s nimi Pharrell Williams. Tak přejeme hezký start do toho víkendu.
1: Maro, kdy jsi byl naposled v centru Jihlavy?
0: Dneska.
1: Dneska? Všiml jsi z něčeho?
0: Ne.
1: Nevšiml?
0: Ne.
1: No tak teď o to, jestli jsi procházel tu správnou ulicí, protože v ulicích Benešova a Palackého od minulého víkendu, co si přibylo, přibyly tam takové velkoobjemové květináče, které mají vlastně přivést více zeleně do pěší zóny. Viděl jsem, šel jsem kolem toho, musím říct, že jsem si trošku přišel jak v městě obrů, protože když procházíš kolem těch velkých květináčů, tak si přijdeš strašně malinkatej, ale vypadá to dobře. Samozřejmě tyhle ty velkoobjemové květináče budou přibývat, dokonce k tomu přibudou i lavičky. Viděl jsem nějakou vizualizaci a za mě teda jakoby dost povedená věc.
0: Já jsem viděl i v Pelhřimově, že to zkrášlují, tam taky nový lavičky, květináče a takhle ta místní zeleň. A já myslím, že každý tak jako město na Vysočině se snaží si to udělat okolo sebe hezký, co tak jako pozoruju. Samozřejmě, logicky, že jo. A myslím si, že tak trochu mezi sebou i soutěžej.
1: Hele, já teda musím říct, že doufám, že to bude plnit ty účely, jaký to plnit má, protože ještě než to stačili osadit během tohohle týdne, jo, tak jsem viděl pár takových fotek, jak byli tací, kteří do toho lezli a fotili se v tom a přišli si v tom jak v hrnku nebo v nějaký misce a strašně vtipný fotky a videa posílali, zaregistroval jsem to na sociálních sítích, ale v tuhle tu chvíli už tyhle ty nádoby jsou osázené v Jihlavě a vypadá to teda moc hezky a myslím si, že to je i takový tip na to, na nějakou procházku, podvečerní procházku centrem Jihlavy. Dneska se to dá spojit i s nocí kostelu, že jo? Ty se do centra chystáš, tak mrkni, okoukni to.
0: No tak jo, tak já pak budu fotit kytičky teda. No Míla Zahradník, prostě to se pozná, to je jasná věc. Tak vám všem takhle v pátek, ať už děláte cokoliv, posíláme další hity. Za chvilku Rose, Bruno Mars a nebo One Republic.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
4: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
3: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
5: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Stars a pat, 16. hodina, 32. minuta. Úplně to tak, jako by Máro, vidím, jo. Ano, tu písničku, jak jsi v té vodě a teď jako po sobě cákáš tou vodou, cíkáš na všechny ty možné strany a všichni jsou úplně zmáčený.
1: Mm-hmm. Jo? Tak máš zajímavý představy. Pojďme se podívat na silnice.
0: Dobrá, tam možná se trošku zapotíte taky, protože v Pelezimově v ulici Slovanského bratrství u křižovatky s nádražní bourala 3 osobní auta. Místem projedete s omezením, tak radši nohu z plynu, na víkend chtějí vyrazit všichni, tak jezděte opatrně, jak kdyby cokoliv. Připomínám hlasovku, nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37, dejte vědět, pošleme to mile rádi dál.
1: A my vás v tuhle chvíli budeme zvát na dnešní 18. hodinu, protože opět otevřeme Hit Radio Classic, tedy budeme servírovat ty největší hity let 80., 90. a milénia. A jednu takovou parádní ochutnávku z roku 95 tady máme. Mílo, když už dneska máš takový období, že rád vzpomínáš, to jsem tak jako vycítil. Aha. Co se dělalo v roce 95?
0: V 95. to úplně přesně.
1: To je... Dobře.
0: V 95. roce jsem maturoval.
1: Jo, tak vidíte.
0: A já mám zítra výročí. Já jsem 30. května 95 maturoval.
1: Tak, jsme zase zavzpomínali, Míla v 95.
0: Ty jsi mě k tomu donutil.
1: Maturoval. Co jste dělali vy, ale víme, co dělala Alanis Morissette. Ta dala dohromady právě tenhle skvělý hit. A další skvělé hity po 18. hodině.
0: Pojďme si to dát.

0: řeklo to a možná taky díky téhle modlitbě za pátek, to byl Mára Ztracený. My se těšíme až 7. srpna letošního roku na Letenské pláni. Právě i tu modlitbu všichni společně zaspíváme. Na co se taky těšíme, a to nebude tak dlouho trvat, tak je 19. až 21. červen, protože už se to blíží. Já myslím si, že motosportové nadšenci a fanoušky a fanoušci už to hltají. MotoGP znovu míří vážení do Brna. Ano, světové hvězdy se tam sejdou na Masarykově okruhu. Vrací se to, bude to tam ve společnosti 18 zemí z celého světa. To budeme sledovat, to soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců na život.
1: Ano, na startu královské Kubatury nebudou chybět taková jména jako Marc Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin, nebo v kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant šampionátu Filip Salač, tak přijďte podpořit českého pilota v boji o světové pódium, protože si to zaslouží.
0: Ano, můžete to samozřejmě sledovat v televizi, v tom žádný problém samozřejmě nebude, ale ta atmosféra na místě, co si budeme povídat, to prostě nic nenahradí. Takže pokud byste chtěli být toho součástí, ale doporučujeme zajít na motogp.com a tam jsou lístky k dispozici, případně v síti Ticket Portal.
1: To bude jízda. Tak jízda to bude i za chvíli, nabídeme Green Day, bude Miley Cyrus a spousta dalších hitů, hrajeme jenom hity, které máte rádi. Krásné odpoledne s námi.

0: Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina za 6 minut 17 hodin. Za chvilku ano, 17. po ní taky otvíráme náš rádiový biják. Dnes hrajeme o jeden lupen do multiky na Sinestar. Míla u toho tady už tančí, takže on se moc těší na biják.
1: To byl tam, to bylo takový jakoby pohupování se v bocích, Máro. Tančit budu až zítra.
0: Tak připravujte po 17. hodině, telefony budou se hodit, roztančený Míla už chystá filmovou ukázku.
1: Hezké páteční odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor na výjezdu ze Žďáru nad Sázavou ve směru na Karlov. Došlo tady ke střetu dvou osobních aut, nehoda je už odstraněna na krajnici, ale provoz v místě zpomaluje. A pokud cestujete po D1, 106. km ve směru na Prahu, tady dejte pozor na porouchané osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Naďovou podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat jen odvoláním Naďové. Ta s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Den dětí o víkendu připomenou akce po celém Česku. Svůj program chystá také zoologická zahrada Tábor. O co půjde, ví ředitel zoo Evžen Korec.
5: Tuto sobotu v zoologické zahradě v Táboře poskytujeme vstup dětem pouze za 1 korunu, co znamená fakticky zdarma, jako malý dárek ke dni dětí. Bude se pořádat velké množství zajímavých akcí, rozšířená komentovaná krmení.
4: První startuje hodinu před polednem a půjde o velblouda dvouhrbého. Na řadu přijde ale i medvěd barybal nebo surikata vlnkovaná. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese moto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. No a dlouholetá opora Slovácka Vlastimil Daníček po nedělní odvetě baráže o první ligu proti Artisu Brno ukončí profesionální kariéru. Klub o tom informoval na webu. 34-letý střední obránce nebo záložník strávil téměř celý fotbalový život v celku z Uherského Hradiště.
6: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Tak dnešek bude a stále je slunečný, teploty až do 26 stupňů, jak to vypadat o víkendu, zítra má být oblačno, dopoledne lokálně slabý déšť nebo přehánky, odpoledne déšť četnější, vyskytnout se mohou i bouřky, teploty v noci klesnou z 13 k 10, v údolích naměřím jen kolem 8 stupňů, ale zítřejší maxima budou stále příjemná, 23-26, neděle dopoledne polojasno, oblačno, odpoledne potom zataženo, přehánky a bouřky taktéž a teploty opět do 26 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
7: A my tady s Mílou pokračujeme dál, zdraví vás na celou Vysočinu, pátek po 17. hodině a vy víte, co už za malý okamžik nás čeká, co se blíží.
0: Doufám, že telefony máte po ruce, že máte možná k dispozici i nějakou nápovědu, protože pokud to klapne, pokud to cinkne, máte u nás vstupenku do multiky na Sinestar. Jeden dupen tady čeká možná právě na vás.
7: A teď už Chainsmokers a Coldplay.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: 17 hodina, 10. minuta Linkin Park, no a my otevíráme v tuto chvíli náš biják. Koho pak máme, Máro, na telefonu?
1: Pavel z Pelhřimova by tam měl být, ale Pavel tak nějak jako hlásil.
0: Pavle, zdravíme tě.
1: Pavle.
0: Halo?
1: Pavel hlásil, že jede, já teď nechci říct to jeho slovo, co jako zmínil, ale že tam není signál. Tak Pavle.
0: No, tak. No, takhle to vypadá, když signál fakt není, no.
1: Takhle jedete tím místem, tou lokalitou, která se jako nazývá nějak, že jo? No, pak najednou je to pryč.
0: Nedá se nic dělat, každopádně Pavel mohl zabojovat o jeden lístek do Multikine Sinistar, tudíž to znamená jedno jediné, že navyšujeme počet lístků.
1: Pro vás vlastně dobrá zpráva, vy, co jste to Pavlovi už tak nějak jako ani nepřáli, tak v pondělí hrajeme o dva lupeny do Multikine Sinistar.
2: Biják, Hit Rádia Vysočina.
3: Mažu, stop.

0: 16. hodina, k tomu 17. minuta. Bloodhound Gang, úplně to vidím, Máro, jak v tuhleto chvíli jsou roztopený ty grily, jak na nich prská ten omastek. Lidi se mi zbíhají sliny zase, jako každý pátek, když je venku takový krásný počasí.
1: Máme hlad. My máme hlad, my chceme jíst.
2: No.
1: Ale dočkáme se taky, snad i vy se dočkáte, pokud ještě jako děláte něco pracovního, tak samozřejmě ať to rychle utíká, ať taky vám co nejrychleji odstartuje ten víkend. A ať už jako cokoliv, my k tomu máme prostě skvělý hity.
0: Ano, co se týká vlastně počasí, tak pravda takový slunečný a no on vlastně teplý bude, protože on má být až 26 stupňů, jak v sobotu, tak i v neděli. Sluníčko se tu a tam teda schvál za mraky, tu a tam může zapršet, ale zase není to nic dramatického, kvůli čemu bychom se takhle v připátku měli kazit náladu, že prostě o víkendu nebude svítit pořád od rána do večera, že jo?
1: Ano, ano, a hlavně teď je ještě hezky, takže co je zítra, to se ještě nepočítá.
0: To je daleko, ano, to je daleko, všechno může být jinak.
1: Jej,
0: no.
1: Každopádně hity, ty tady máme za každýho počasí.
0: Ano, za chvíli třeba Pink. Také nás čeká Chumbawamba a spousta dalších hitů. Hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak se užijte.

0: Rádio Vysočina, my s Mílou přejeme hezké páteční odpoledne a pokud na poslední chvíli byste chtěli nějaký velmi zajímavý plán na dnešní podvečer a možná i večer a možná trošku i romantický, tak nebudeme zvát na večeři, to je taky hezký a taky romantický, ale dneska prosím pěkně je noc kostelu.
1: Ano, byl jsi někdy na noci kostelu?
0: Nebyl, ale dneska, a bude to znít možná trochu zvláštně, s mamkou poprvé v životě vyrazíme.
1: Já jsem byl kdysi a musím teda říct, že ty jsi mě dneska tak jakoby navnadil, protože my jsme tady listovali a dívali se, co třeba konkrétně v hlavě je otevřeno. A musím říct, že kolikrát jsou to místa, kam se prostě člověk jen tak nepodívá, když se podíváš vlastně nejenom dolů, ale podíváš se i nahoru. Omrkneš vlastně ten kostel vlastně z úplně všech stran a úhlu.
0: Ano, v případě Jihlavy a ten program opravdu je rozsáhlý po celý Vysočině, po celém Česku, najdete to jednoduše na webu nockostelu.cz, dá se stáhnout i pěkná aplikace. A Jihlava, no takhle, Ignác, že jo, Panny Marie Bolestné, Jakuba Většího, Matky Boží, Apoštola Pavla, Jana Křtitele a všechny ty, co jsem vyjmenoval, tak chci vidět.
1: Máš co dělat.
0: Mám co dělat. A abych nezapomněl, jak jsem říkal, není to jenom v Jihlavě, včera mi kamarádka z Hradu Kámen posílala, že kaple Panny Marie Bolestné na Uhradu Kámen, tak má taky noc kostelů a speciální program. Úvodní slovo už proběhlo, ale až do 21. hodiny tam taky prohlídky a tam jsem byl minulý rok. A nevím, jestli to bylo v rámci noci kostelů, každopádně tam jsem byl a tam mají krásnou prohlídku kaple při svíčkách.
1: Viděl jsem fotku a nezbývá než jenom tiše závidět, protože myslím si, že to musela být paráda. Každopádně, já bych možná dal třeba jeden takový tip, o kterém jsem vlastně dneska už tady taky mluvil. Dobrodružná muzejní noc v Počátkách, která se připojila k noci kostelu. Je tam připravená akce, která se jmenuje Po schodech věže vzhůru do minulosti a vezme vlastně návštěvníky na takové dobrodružné putování za rodinou Hlásného od půl deváté do 22 hodin Palackého náměstí. Kapacita je omezená, tak je potřeba domluvit se předem. I tohle to by mohlo stát za to.
0: No tak, ať už v rámci noci kostelu nebo čehokoliv dneska vyrazíte kamkoliv, tak si to pořádně užívejte.
1: Ano, ať už míříte, kam míříte. Zdravíme třeba kamarádku Šárku, která mi poslala fotku, že v tuhle tu chvíli stojí na D1, což teda není závidění hodného.
0: A hlavně přejeme Šárce, aby tam nestrávila noc kostelu.
1: Šáry, zdravíme tě, pevný nervy, ať to popojede a my popojíždíme a posíláme všem, kteří nás. A posíláme všem těm, kteří nás sledí za volantem Čamba Vamba.

0: Rigard na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 40 minut, k tomu takový aktuální čas.
1: Ano, v tuhle tu chvíli pozor na Žďársku na příjezdu do Boru a po silnici 3. třídy směrem od Rusměrova. Zasahuje tady záchranná služba u zraněného motorkáře, tak počítejte s omezením, kdyby byste měli jakékoliv dopravní informace, připomínám WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: A my samozřejmě i za volant posíláme další hity, ještě než se rozloučíme, ještě než přijde ta 18. hodina, tak bude taky Shakira anebo Mirai.

0: Shakira na Hitrádiu Vysočina. Zoo, myslím, že i Zoo chystá něco v rámci Mezinárodního dne dětí, veď Mílo?
1: Hele, já když slyším tuto písničku, tak mi naskočilo to, že my v pondělí děláme pasování školáků ve Velkém Meziříčí a paní učitelka říkala, že chtějí mít tuhle tu písničku na nástup dětí, až budou se nechat pasovat.
0: Že je to taky taková Zoo, jo?
1: No, nevím, ale je poznat, že mají děti dobrý vkus prostě.
0: To byla Shakira. No, 17 hodin 50 minut, za 10 minut 18 hodin, prostě jinými slovy, Mára a Míla se loučí.
1: Ano, zítra se těšíme, dětská arena, zítra Rádio Vysočina, startujeme 8, do 18 hodin to je, začíná to ve 13 hodin, tak se tam stavte, Mára tam bude odsaď živě vysílat.
0: A

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další víkend užijte i bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena, zjistil to Energetický regulační úřad. Trh je podle něj teď stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celém Česku. První výsledky ukazují, že lidé na ně často naráží nejen v lese. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
5: Prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
4: Více informací najdete na webu Klíšťata ve městě.cz. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá. Snižuje se i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Kajakář Jakub Krejčí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu obsadil třetí místo. Amálie Hilgertová dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami 11.
6: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
4: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě republiky se objeví občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na zbytku území. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
7: Taky když Dominik straší s tím, že sem tam padne nějaká kapka, nic si z toho nedělejte, přátelé. Víkend! To je zásadní, jo? Máme po 18. hodině, s vámi je Kuba Urban a právě teď výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium s Rickem Martinem.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

takhle může chutnat páteční večer u nás na Hit Rádiu, přátelé. Chris Ria a jeho Josephine, a já věřím, že dneska děláte něco, že už teď jako, že už vnímáte víkend, jo? Ti, kteří jsou stále ještě po 6. hodině v práci, tak s nimi samozřejmě mám upřímnou soustrast. Jo, zvládněte to, vy, kteří jste na odpolední, protože víkend klepe na dveře a víkend volá. Hudebně se o vás budeme starat výběrem toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. A protože už opravdu jako je léto, počasí nám jenom přeje, tak si myslím, že další muzika by vás měla zavést v podstatě na letní hudební festivaly, kde to jako pořádně potřebujete napumpovat, jo? Pump Up The Jam. To je jedna z velká klasika vlastně z konce 80. let, protože tehdy se psal rok 1989, kdy Technotronic v podstatě stály na zrodu Eurodanceu a toho celého hudebního odvětví, které potom zlomilo celá 90. léta. Dáme si je právě teď. Pump Up The Jam a za pár minut třeba Gareth Gates na Hit Radio. Pump up the jam, pump it up, while your feet are

Gareth Gates a jedna z těch klasik, kterou vám hrajeme tady u nás na Hitrádiu. A je to jedna z těch písní, které se objevily taky ve filmu, respektive ona vlastně byla přímo filmová, protože se jmenuje Unchained Melody a stejný film se jmenuje taktéž Unchained Melody. Tak tohle byla malá vzpomínka a my jich dneska budeme mít víc než dost. Hrajeme vám totiž to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let a za pár minut zazpomínáme i na českou kapelu. Pamatujete na Láďu Křížka? Ha, kdo by ho neznal. Ale ještě předtím, než byli Damians, tak samozřejmě Láďa Křížek zpíval s kapelou Crayson a my si je dáme už za chvíli jejich největší hit vzdále.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Před chvíli Creyson, taky Culture Club a teď dohrává French Affair. A tohle byl velký taneční hit, tohle si vzpomínám, tuším, že se psal někdy rok 2000, možná 2001. Tak vy posloucháte Hit Radio dneska v pátek večer a páteční večery většinou bývají takové jako už odpočinkové, jo? Že se říká, že čtvrtek je malý pátek a pátek je prostě už víkend. Hele, jak kdo? Myslím si, že je řada z vás, kteří v tuhle chvíli Hit Radio ladíte ještě v práci, jo? Tak pro všechny páteční podvečerní pracující určitě za pár minut třeba Queeny I Want It All a nebo taky Era a Ameno. Což je mimochodem teda píseň, která se jako úplně vymykala totálně všemu, protože to jsou takové ty chorály, to jsou zpěvy a kromě Ery tehdy frčela taky Eňa, možná si na to vzpomínáte, prostě něco, co bylo úplně mimo hudební žánry a přesto se to v rádiích okolo toho roku 2000 objevovalo. Tak tohle je vlastně konec 90. let, Era a Ameno, pojďme na to zazpomínat a možná si pamatujete, že jste pro tohle třeba hlasovali i v hitparádě ESO tehdy na nově. No jo, vždycky o víkendu to dávali.

0: Mimochodem vlastně skvělá páteční věta. I want it all. Chtěl bych něco možná víc. Rovnou třeba celý víkend. Chtěl bych prostě všechno, I want it all, chtěl bych dobré počasí, dobré jídlo, chtěl bych spát, chtěl bych, já nevím, navštěvovat kamarády, prostě nic nedělat, můžete, teda alespoň v to doufám. Za pár minut nás čeká další skvělá muzika, zazpomínáme na album Confessions on a Dance Floor, které vydala Madonna, mimochodem už vlastně připravuje druhé pokračování, které se jmenuje Confessions 2 a bude taky z tanečního parketu, ale tohle je ta vlastně původní deska, z toho single Secret. No a přidáme taky jednu velkou českou klasiku. Svišti na golfovém hřišti a Chaos budou za chvíli.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz. Like a

Teď na Hitrádiu Nelly Furtado, nebo respektive dohrála Nelly Furtado. A ona trošku nečekaně, ale přišla vlastně s velkým comebackem. Není to tak dávno, co Nelly Furtado řekla, hele, dobrý, koncertování už mám dost, už nechci koncertovat. To ovšem neznamená, že bych nevydávala novou muziku, to je pravda, to řekla. A pozor, zcela nečekaně vydala nový single, vlastně na to nikdo ani neupozorňoval, ani na to nikdo netýzoval. A v 47 letech se vrhla na hudební, vlastně jako úplně jinou odnož, kterou podle mě za svůj hudební život, za svou kariéru nikdy neskoušela. A to je houseová elektronická taneční muzika, hotová na festivaly, jako třeba Beats for Love, Tomorrowland a tak, protože dala se dohromady s kanadským elektronickým duem, které má přezdívku DVBBS, a společně vytvořili fakt jako pořádnou tucárnu. Takže, přátelé, Nelly Furtado rozhodně ještě neřekla poslední slovo. My se za okamžik dáme návrat do 90. let, MC Sar a Real McCoy and Not Tonight, a čekají nás taky Texas a Summer Sun.

Texas, tu jsem já poslouchal jako velmi, ale velmi rád. Tohle je jejich asi nejznámější single Summer Sun. Vy posloucháte Hit Radio a výběr toho nejlepšího z let 80., 90. a taky 0. Mimochodem, přátelé, jsou to písničky velmi známé, jsou to písničky, u kterých se nám vždycky vybaví nějaká ta faktická situace, třeba z mládí, z dětství, diskotéka, první dovolená, školní výlet, auto bez klimatizace, že jo, Walkmany, vypálená CDčka a tak dál a tak dál. Ale když už jsme u toho, jak se vlastně ta doba mění a jak se třeba za posledních 30 let jako vyvíjela a změnila, tak si představte, že velké platformy jako Netflix a Spotify teď čím dál tím více tlačí video podcasty. Takže už vlastně jako nestačí, že si podcast pustíte do uší, ale teď byste se na něj měli při nejlepším jako ještě dívat. To znamená Spotify, služba, která vám vlastně celou dobu nabízela jenom hudební obsah, tak teď už nabízí i video obsah. Je to docela zajímavé. To znamená, když si řeknete někomu, že jdete si něco poslechnout, už to nemusí úplně znamenat vyloženě to, že si jdete něco jenom poslouchat, ale už se na to pravděpodobně budete i dívat. Samozřejmě nejlépe ve 4K a s velkým datovým objemem, že jo? Takže naštěstí tady zůstávají takové jistoty, jako je rádio a Hit Radio, jo? My vám budeme vždycky jenom rád a kdybyste se na nás chtěli podívat, vřele doporučuji, mrkněte se na naše Instagramy, najdete nás na sociálních sítích. Prince za pár minut, ale ze všeho nejdřív Matěj Rupert a jeho parta Monkey Business pro všechny naše kamarády.

Brouzdáme těmi nejslavnějšími hudebními lety. To jsou 80, to jsou 90 a to jsou také hity z milénia. Prince nám dohrál a dospíval u nás na Hit Radio. No a já vám takhle vlastně lehce před 7:45 můžu za chvíli nabídnout jméno, které jsme kdysi dávno slýchali poměrně často, ale pak už se po něm jaksi slehla zem. Říká vám něco italský zpěvák Tiziano Ferro. No jistě, oblíbený mimo domovskou Itálii v ostatních zemích, jako měl obrovské hity a jeden z těch, který bodoval na celém starém kontinentu, tak byl Perdono. Tak možná si zaspomínáte na svoji dobu, kdy jste třeba chodili do školy, protože tohle se opravdu hrálo úplně všude. No a do té doby, než nám odbije 20. hodina, tak kromě Tiziana Ferra třeba Korona a vzpomínka na 90. Baby, baby!

Páteční večer u nás na Hit Radio s vámi Kuba Urban i po 20. mám pro vás výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium. A tohle už je Michael Jackson.

0: je Cher a vlastně její další z comebacků, ona jich měla několik, tohle byl začátek 90. let a takzvaný Šup Šup Song. No a ten největší comeback samozřejmě přišel až vlastně v té druhé polovině 90., když se vracela s hitem Believe a vlastně se vrátila už v trošku starším věku, ale jako s takovou peckou, že se o Cher začalo všude mluvit. Mimochodem před chvílí nám hrál Michael Jackson, byli jste už v kině na filmu o Michaelu Jacksonovi, anebo si spíš pamatujete třeba, jaké role stvárnila Cher, protože kromě toho, že to byla skvělá zpěvačka, tak samozřejmě i filmová herečka. Pro mě naprosto ojedinělej zážitek Čarodíky z Eastwicku, že jo, tam hrála Cher, potom hrála určitě majitelku klubu Tess ve filmu Varieté, tam hrála po boku Christiny Aguilery a myslím si, že nezapomenutelná je v roli babičky v Mamma Mia. Tam všude jste Cher mohli zahlédnout. My jsme Hit Radio a hrajeme vám to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. To znamená, že vám dáme takový ten výběr z hroznů, jo? To znamená ty úplně největší hity, na které velmi rádi vzpomínáte. Jsou to takové ty naše srdcovky. Nevynecháme ani českou muziku. Tady jsou Vanasovy věci a Vlkodlak a za pár minut třeba Atomic Kitten.
1: A pod sem holko, ostříhám ti vlasy.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: by mě zajímalo, jakým způsobem přišli na pojmenování Atomic Kitten. To je tak, když chcete říct něco jako třaskavýho, ale zároveň jste to možná trošku přehnali, tak nakonec řeknete, že jsou to atomová koťátka. Jo, že atomová způsobí takový jako rozruch a pak přidáte koťátka a už je to jako v pohodě. Atomic Kitten a Eternal Flame, samozřejmě píseň, která je předělávka, ale která jim hodně, hodně pomohla v hudební kariéře. Jitradio s vámi a víte co, už za chvíli zase budeme brouzdat třeba v 80. letech a dáme si legendární Alphaville. A kromě téhle pecky Sounds Like the Melody vám určitě za chvíli namíchám třeba Robina Cooka a nebo Christinu Aguileru. Tak stále hezký páteční večer na Hit Radio.
1: Hit Radio.

Tohle je na Hitrádiu Kristýna Aguilera, já si pamatuju, jako malí kluci jsme jí říkali Kristýna z Akvária. Mysleli jsme si, že jsme strašně, ale strašně vtipný. A dnešním pohledem 37-letého muže musím říct, že jsme vtipní jen nebyli, samozřejmě. Tak přátelé, co? Grillujete? Už jste to vytáhli? Už jste očistili grill? Už jste byli nakoupit masíčko? Nakoupit koření? Už to celé nakládáte a chystáte se na to krásné víkendové grillování? Já doufám, že jo, protože prostě není nic lepšího, než takhle při tom sluníčku, které tak jako... Teď už jako skoro zapadlo, jo, ale jako vlastně, které jako padá hezky dolů, tak při tomhle sluníčku si prostě jako dávat, vychutnávat si ten jako opravdu dobrý steak, který si navíc jako uděláte sami, jo. To si myslím, že je pořádná taková ta chlapská práce, taková ta odměna, jak pozvete toho souseda a teď mu vyprávíte o tom, jak jste si pořídili prostě zase tady ten novej grill a to dělá úplně samo, člověče, jo, a teď vám to všichni musí pochválit a... Pak jsme spokojení, no. To se potom usíná s daleko lepším pocitem, přátelé. Tak jestli grillujete, dejte vědět na 777-937-777. Musím se přiznat, já na tom budu velmi, ale velmi podobně, už se těším zítra. Jedna malá holka, to je Martin Kučaj a Prout a za pár minut taky klasika You Are The Voice a John Farnham. Posloucháte Hit Radio, dobrý večer. Jedna

Od 18. hodiny jsme brouzdali těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky 0. let. Tradiční Hitradio Klasik vám hraje vždycky v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek mezi 18. a 21. Zkrátka to nejlepší z těchto tří hudebních dekád. Musím vlastně říct, že jsme dneska nehráli Britney Spears, což napravím za chvíli, Baby One More Time. Ano, tu Britney Spears, která tehdy byla jako absolutní hvězda. Myslím si, že měla před sebou jako brutální kariéru. To, jak se chová teďkon, to už je otázkou, no je jako nedobře se na to úplně dívá. Holka už si asi po čtvrtý smazala všechny sociální sítě, teď ji znova ve státek chytili s alkoholem za volantem, takže jako nic moc, no. Ale dáme si single z její největší slávy, nebo z dob její největší slávy, pak nás taky čeká Eminem anebo Pretenders, no zkrátka výběr skvělý muziky. Já se s váma rozloučím, blíží se 9. večer a to znamená, že se zase někdy uslyšíme. Kuba Urban vám přeje krásný víkend. Z Hitradia, ahoj.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Shine bright like a diamond.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Espresso macchiato.
2: Hit Radio Vysočina.